dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: byla.
1: Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je tu nový den, a to neděle 20. září, a svátek má Oleg. I když svým zněním mylně připomíná slovanský původ, toto jméno má původ skandinávský. Jeho významem je svatý, přinášející spásu, přeneseně také zdravý nebo silný. Takový je tedy Oleg. K svátku přejeme všechno nejlepší a před námi jsou další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: to.
1: Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 20. září a svátek má Olek. Narozeniny dnes oslaví například cestovatelka a spisovatelka Dana Trávničková, její 83 let, a oslavencem je taky bývalý hokejový útočník Jan Hlaváč, a tomu je dnes 50. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až polojasná, výjimečně se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Nedělní obloha bude oblačná, zejména na jihu a východě území bude až polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a k večeru se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 20. září. Pojďme si připomenout události, které jsou spojeny s tím dnešním datem. Dnes je to 36 let, co bylo Československo přijato za člena Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Psal se tehdy rok 1990. Před 16 lety byl otevřen nový úsek Pražského okruhu o délce 23 kilometrů. Stalo se tak 20. září roku 2010 a před 11 lety umělecká skupina Stohoven vyvěsila nad Pražským hradem za prezidentování Miloše Zemana na místo prezidentské standardy rudé trenýrky. V tu chvíli se případem začala zabývat policie. Byl to rok 2015. Tolik výročí a my vám z Blaníku přejeme pěkné ráno.
1: Rádio
2: Blaník.

0: očekávané události.
1: Krásný den, je neděle 20. září, svátek slaví Oleg a před námi je přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne odstartuje na Rašínově nábřeží v Praze Vegan Open Air Festival Vegí náplavka. Návštěvníkům nabídne světové novinky stravování. Na radnici v Liberci budou probíhat komentované prohlídky historické budovy. S průvodcem navštíví turisté obřadní síň, která je nejkrásnějším radničním sálem a za příznivého počasí také vystoupají na věž. Jihlava si připravila den otevřených dveří v dopravním podniku. Návštěvníci uvidí nové trolejbusy a autobusy pro MHD. Od 9 hodin budou v ulicích jezdit historické trolejbusy. Do jízdy budou zdarma. Akce se koná k Evropskému týdnu mobility. Na Božím daru na Karlovarsku začne největší evropský pěší festival turistiky Eurorando 2026. Uskuteční se přeshraničně mezi Českem a Německem. Týdenní program nabídne 56 pěších tras, včetně 12 přeshraničních, 5 celodenních autobusových výletů nebo kulturní program. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: A když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Krásné ráno, za 4 minuty bude 6, hezkou neděli, hezké vstávání, co nás čeká po 6. Valdemar Matuška s Bohem Lásko.
1: S Bohem Lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid.
0: Taky Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová, písnička Teď královnou jsem já. A Hana Zagorová, písnička Dneska už to víme.

0: ceny. Sokol žaluzie.
1: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
6: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Superdávku čekají podle ministra práce další změny. Česko má novou vesnici roku. Tenisté postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Ministr práce a sociálních věcí Juchelka chystá ohledně superdávky další změny. S koalicí je chce dohodnout ještě během podzimu. Změny se mají týkat například exekucí a insolvencí, protože nárok na podporu v současné době stát odvozuje před přihlédnutím k takovým srážkám. Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál dohlíží na halu na zpracování plastů, kde v pátek hořelo. Požár, který způsobil škodu zhruba 400 milionů korun, dostali pod kontrolu v noci na sobotu. Proč hořelo, zjišťují vyšetřovatelé. Ve stejném areálu ale hořel loni na jaře volně ložený plastový odpad. Teď požár zasáhl technologie. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Pokračuje starosta Boršic Petr Dula.
3: My jsme si moc přáli vyhrát, udělali jsme proto hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni, nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli.
2: Druhé místo v celostátním finále obsadila Vratslav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Čeští tenisté vyhráli ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru nad výběrem Spojených států. Američany zdolali 3-2 na zápasy a po roce jsou opět ve finálovém turnaji pro 8 nejlepších týmů. Rozhodující bod získal pro výběr kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka. V závěrečné dvouhře porazil na betonovém povrchu v pražské O2 aréně Lernena Tiena 6-3 a 7-5. Tolik zprávy a teď se těší Jirka.
4: Eliško, hezké ráno, ten tenis to bylo drama, protože jsme prohrávali, dopadlo to dobře, tak já doufám, že takhle krásnou budete mít taky celou neděli, je 6.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A jak zpívá Lenka Filipová, za všechno může čas, tak ten náš Blanický tedy ukazuje 6. minutu a nějakou 40. vteřinu, tak vám přejeme krásné vstávání.

Hanna Zagorová písnička Dneska už to vím, písnička, která se objevila ve filmu Slunce seno. Tak já vám přeji krásnou neděli, hezké ráno, krátce před 6:45. No a teď se můžeme podívat na jednu takovou zajímavou věc, protože 20. září, to je ten den, kdy narozeniny by oslavil jeden z bratrů Tesaříků, Vladimír Tesařík. Narozen 20. září roku 1947 a zemřel v roce 2003. Jeho bratr Richard Tesařík, ten se narodil 25. prosince roku 45, byl o 2 roky starší, no a zemřel nám právě teď začátkem září. Tento týden ve středu měl pohřeb, tak teď taková vzpomínka na bratry Tesaříky, protože si myslím, že dnes se to speciálně hodí. Já si myslím, že taková krásná písnička od skupiny Jojo Band je klidně Kladno, tak milé Kladno, my pro vás máme písničku a nejenom pro Kladno, pro všechny, kteří teď poslouchají Rádio Blaník. Hezkou neděli. Kladno!

0: Slovenská skupina No Name, písnička Povedz mi, tak mi taky povězte, jaké počasí máme teď. Kde u vás doma měříte kolik stupňů? Napište na 603 118 118 nebo zavolejte na 800 109 109. Hezké ráno, před námi Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová a muzikálová písnička Teď královnou jsem já. Na Blaníku si budeme dál hrát hezky česky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
10: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
11: Jen si duši nepořeš.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Muzikálová písnička Teď královnou jsem já. Přejeme krásné ráno.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma?
0: A skákali nám SMSky, tak se podíváme, co doskákalo. Tanwald, 6 stupňů Celzia, hlásí Marta, Podbračeno, Nevlídno, přeje všem klidnou neděli. Telefon se mi tady rozblikal, tak se ptáme, kdo pak je tam. Rádio Blaník, hezké ráno.
2: Hezké ráno z Vlkavy, Jirko, zdraví Honza, všechny
0: hezké posluchači. Hezké ráno, Honzo, Vlkava, Mladoboleslavsko, ano.
2: Přesně tak, tak. My tady máme nějak tak docela ještě, já nevím, bych řekl polojasno, a na teploměru máme už jenom 9 stupňů.
0: No, je to tady, no, podzim skoro.
2: Ale Jirko, lepší jak ty 40, to bylo na chcípnutí s proměnutím, takže ono jako...
0: Tak počkáme na leden, počkáme na leden ráno, takhle v neděli nikdy, ty mi povíš, no, těším se na léto na 40, já už tě znám.
2: Já vím, ale jako tohle už bylo opravdu hodně.
0: Dobře,
2: to jako,
0: dobře, dobře.
2: Ale jinak pohoda.
0: Tak jo, Honzíku, tak hezké ráno.
2: Hezký zbytek víkendu, čau.
0: To byl Honza Vlkava, tak střední Čechy, uvidíme, co bude dál. Milín, zdraví nás Jitka, Jitko, hezké ráno, přejeme klidno v Milíně a na teploměru příjemných 12 stupňů Celzia. Já musím říct si, otevřel jsem si okno, čerstvý vzduch, úplně paráda. Tak je tady MMSka, tu si rozklikneme, uvidíme za chvíli, co je pod ní. David zdraví z Olomouce, 10 stupňů Celzia, jasno, bez větří. Telefon 800 109 109, hezké ráno.
3: Krásné ráno, Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa ze Setína. U nás máme momentálně 10 stupňů, máme proměnlivou oblačnost, tak pojasno, tak uvidíme, jak to bude vypadat přes den, ale včera bylo nádherné, baví léto.
0: No tak zdravíme v Setín a ať máte krásnou i neděli.
3: Děkuji, naslyšenou všem posluchačům i vám.
0: Tak a taky Nová Bystřice, pokud vím, je to okres Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, takže zdravíme Nová Bystřice, 8 stupňů Celzia a hezké ráno přeje Roman. Romane, díky, telefon 800 109 109, hezké ráno.
4: Dobré ráno, Vilém, Česká poštovna, 10 stupňů.
0: Aha, Břeclav, poštovna.
4: Břeclav, poštovna, no.
0: No vidíte.
4: Chladůko, super úplně, už se vaří oběd nedělní.
0: Už se vaří teď ráno?
4: No jasné.
0: 6.39.
4: No jasné.
0: Co děláte?
4: No dělám manželce, pomáhám.
0: No já vím, ale jako husu nebo...
4: Ne, žebírka.
0: Žebírka.
4: Je, no, kančí žebra, bramburky na zelenině.
0: Jste si přivstal, aby byl dobrý oběd, jo?
4: Tak nějak.
0: Tak zdravím Břeclav, hezké ráno.
4: Hezké.
0: Tak a taky je tady SMSka, že v Turnově je aktuálně okolo 10 stupňů a přejeme hezké ráno do srdce českého ráje. Děkuji moc za všechny SMSky, za všechny telefonáty a jsem rád, že jste dali vědět, jak je u vás doma. Ono je to, koukám napříč republikou, tak jako různé, ale každopádně se nám trošku ochladilo. Je to znát, příští týden ve středu začíná astronomický podzim. Teď už Depeche Mode a za chvíli Tereza Kernlová.

0: Tereza Kernlová, písnička Schody z nebe. Na Blaníku přejeme krásné ráno o víkendu, kdy trávíme víkend s Olgou Lounovou.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na rádiu Blaník.
0: A chytáme ve vysílání písničky Olgy Lounové, protože pro vás máme vstupenky na druhý sraz optimistů v O2 Univerzu, které se bude konat ve čtvrtek 5. listopadu. No a Olgy jsme se zeptali, zda nám prozradí, jaké tam bude mít hosty.
3: Jasně, tak počkej, jako můžu je prozradit nebo nemůžu? Já bych to ještě neprozrazovala, já to mám vlastně naplánovaný teď postupně, každý týden budeme odhalovat jednoho hosta, tak pojďme si to ještě nechat, dneska to máme takový tajemný, nebojte, nekupujete zajíce v pytli, je to fakt bomba a slibuju, je tam nejlepší choreograf v České republice, Šimon Cinka, který to vytvořil, vlastně tvořil třeba Evě Farné, ten Eden, který pak jako všichni tak jako obdivovali, tak obrovskou práci na tom předvedl právě Šimon, který vlastně jakoby pracuje s těma choreografiemi s tou kamerou, tou obrovskou letkou. Takže určitě slibuju, že bude hodně tanečníků, hodně choreografií od Šimona a jeho Kiki, Kristýnky, která jakoby se mnou tady intenzivně pracuje, protože on teď zrovna je jakoby v New Yorku. A taky tam bude stage od Martina Hrušky, takže toto jakoby je úplně to top, to nejvíc v Čechách, co existuje. Takže už jenom na to vás lákám a hosty budu odhalovat teď jakoby každý týden, tak se těšte.
0: Takže sraz optimistů 2 tento listopad, konkrétně 5., bude v O2 Univerzu a vstupenky u nás na Blaníku, pokud uslyšíte písničku Olgy Lounové, ta další v pořadí, která zazní, bude tato.
2: Memento Mori.
0: Memento Mori 800 109 109. Vítězem se stane ten, kdo díky písničce zavolá správně na naši linku jako třetí. Držím palce.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na rádiu Blaník. České rádio.
0: Tak a teď už asi jedna z nejkrásnějších písniček Valdemara Matušky s Bohem lásko. Hezké ráno, krásnou neděli.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rager právě teď, na Blaníku 4 minuty před 7. Přejeme krásné ráno a po 7. František Nedvěd.
1: Je půl, noc chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
0: Taky Lucie Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná
0: holka.
2: Co si chci bavit žít.
0: Hned po zprávách ale Helena Vondráčková. Pro někoho je třeba ještě dlouhá noc. Tak vám ale přejeme hezké ráno. Za chvíli už tedy bude 7, přidáme teď počasí a zprávy.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Co se týká počasí, dnes čekejte od rána oblačno, jih Čech a Morava bude mít ještě sluníčko, ale postupně se i tady zatáhne a během odpoledne a večer se postupně na většině území objeví déšť nebo přehánky. Ochladí se po dnešku, zítra už pouze 12 až 18, dnes ale ještě 17 až 22, na Moravě 24.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Basketbalová Slavia zahájila éru po Rimburku výbor.

0: člověka se do přírody dostal třeba i invazní rak červený. Prezident Petr Pavel dneska odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem vystoupí ve středu. V programu má taky New York a u příležitosti 25. výročí uctí i památku obětí teroristických útoků z 11. září. Návštěvu zakončí ve druhé polovině týdne v Nebrasce, a to setkáním s krajany. Liberecký kraj podpoří vzdělávání dětí v přírodních a technických oborech. IQLandia v Liberci přispěje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy, rozšíření interaktivních expozic a modernizaci technického zázemí. Kam peníze konkrétně půjdou, ví radní Jitka Skalická.
1: Jsou to světlovody, je to exponát pro lom světla, dalším exponátem je spektrometr. Ty exponáty jenom se pohybují, jejich pořízení v částce přes 150 tisíc, pak samozřejmě podporujeme obnovu takovou tu běžnou, každoroční všech těch expozic.
0: Kromě toho kraj podpoří IQ FabLab, což je místo, které je důležité pro technické vzdělávání. Basketbalisté Slavie NBK zahájili éru po fúzi s mistrovským Nymburkem vítězně. V pražském derby porazili USK 88-80. Jednoduché to ale neměli. O vydřeném vítězství rozhodl favorit až po změně stran. V hlavní přestávce byl stav nerozhodný 43-43. Tolik zprávy a pokračuje Jirka.
2: Díky, Eliško, hezké ráno, bude 7.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
2: A za chvíli se zeptáme meteorologů, jaké počasí nás čeká dnes a do jakého počasí jsme se probudili. Teď ale vám řeknu, že Helena Vondráčková a písnička Dlouhá noc je pro všechny, kteří si protáhli sobotní večer anebo kteří právě vstali, protože je to taková energická písnička. Tak si ji užijte. Tady je.

0: Slovenská skupina Elán a písnička 11. přikázání. Tak a v 7 hodin 12 minut nejvyšší čas na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na telefonu meteorolog Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme právě teď?
2: Tak aktuálně na obloze převládá oblačno nebo polojasno a teplotně je to velmi pestré. Nejčastěji jsou teploty mezi 9 až 14 stupňů Celsia, ale například Javorník má přes 17 stupňů Celsia, ale jsou místa, kde je i chladněji, kolem 7 stupňů, například v Tachově nebo v Lanškrouně. Během noci klesla teplota nejníže na šumavských pláních, kde bylo až okolo nuly, ale tam už se oteplilo.
0: Tak to je super, někde 17 a někde 0. Každopádně před námi je neděle. Jaká bude neděle?
2: Tak dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území může být polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty většinou 17 až 22 stupňů Celsia, ale na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. V tisíce metrech na horách pak kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a později se bude měnit na severozápadní.
0: Tak díky moc a příští hodinu po 8 si třeba můžeme povědět, jaké počasí nás čeká. V novém týdnu tuším, že ochlazení a zeptám se, zda se taky potom ochlazení oteplí. Teď ale přeji hezké ráno.
2: Naslyšenou. Radio
0: Na Blaníku za chvíli František Nedvěd a písnička Řemeslo, teď ale bude zpívat ABBA Naše poslední léto, Our Last Summer.

0: Bera, velká romantika, písnička jediná na Blaníku za 7:55 a před námi obyčejná holka. Jsem jenom obyčejná holka. Takže Lucka Bílá, těšte se i na takovou a přidáme i další, třeba z hříšného tance. Já si myslím, že je důvod si zatančit dnes ráno a tančit budeme i v pátek, kdy nás čeká poslední letní koncert Rádia Blaník. No, není se čemu divit, příští týden začíná ve středu astronomický podzim, no ale v pátek náš poslední blanický letní koncert. Víc o tom za chvíli.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
7: Protože s náma prodáte.
6: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.

0: Ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den?
4: Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, světkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
8: České rádio.

0: Gitar a písnička Černá růže. Tak krásnou neděli ve 7:45 vám mohu slíbit, že v pátek to bude velkolepé. I když je dneska neděle, já už rád vyhlížím k pátku, nejenom, že bude po konci pracovního týdne, ale v pátek nás čeká poslední letní koncert Rádia Blaník a dorazí i Čechomoři. Taky Olga Lounová, naše blanická kapela, nám zahraje a zaspívá stejně jako Petr Kolář. Bude to velkolepé a všichni si to chceme užít. Míříme do Prachatic na Velké náměstí v pátek a to už bude 25. září.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A dostal jsem tu čest odmoderovat poslední letní blanický koncert, tak se těším na Velké náměstí. Doražte úderem 16. hodiny, to všechno začne. Vemte sebou dobrou náladu, žádné vstupné se neplatí, prostě si to přijeďte užít. Prachatice, Velké náměstí, v pátek od 16. hodiny.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Pohodové české rádio.
0: A taky na tom posledním blanickém letním koncertě pro vás budeme mít samolepky, za které už se rozdávají peníze a budou i dnes po 14., po 16. i 17. hodině. Teď už Kristýna a písnička Pri oltáři.

0: Karel Gott a krásná písnička Jestli tě budu mít rád. Krásnou neděli, za 5 minut už bude 8 a před námi je taky Standa Hložek, Petr Kotwald a Bílá královna.
1: Má Bílá královno, přestaň chtít všem dávat mat.
0: Krásná písnička Miluji tě, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan.
2: Chybíš mi čím dál tím víc a tak na křídlech holubic.
0: A taky Hana Zagorová, Já se vznáším. Tak zní Blaník, rádio, které vám dál bude hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: S počasím je to dneska tak, že ráno bývá polojasno a někde už zataženo. Jih a východ, ten nás potěší sluníčkem, ale postupně se i tady zatáhne, prakticky na celé území se dostanou mraky. Odpoledne bude často buď přeháňka, anebo dokonce i déšť. K večeru potom začne déšť doznívat.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: mňam, mňam, mňam. Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planel.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a

0: ráno přeje Eliška Votrubová. Komunální volby proběhnou za 3 týdny. V Česku ale existují obce, kde lidé k volebním urnám nepůjdou. Nejčastějším důvodem je to, že jsou obyvatelé rozhádaní, nemají čas nebo se do zastupitelstva nikomu nechce. Jde třeba o Krchleby, Slavníč nebo Rokytovec. Obce zůstanou bez starosty a na chod bude dohlížet dosazený správce. Záchranné složky budou na konci září cvičit hašení rozsáhlého požáru lesa. Cvičení proběhne v okolí dělostřelecké tvrze Hanička v Orlických horách. Kvůli velkému množství techniky se zavře silnice 2/312, hraniční přechod v Bartošovicích ve směru do Polska a taky turistické stezky. Cvičení proběhne 30. září. Mezi stroji, které mohou lidé vidět na dnech NATO v Ostravě, i jedna novinka. Jde o nový přírůstek české armády. Nový letoun přiletěl do Česka v červenci a teď si ho může poprvé prohlédnout veřejnost. O vlastnostech letadla promluvil jeho kapitán Radim Ulrich.
1: Jedná se o střední transportní letoun určený k přepravě cestujících, nákladů, kolové techniky, pozemním a vzdušným výsadkům osob. Se speciálním vybavením můžeme hasit, tankovat letouny ve vzduchu, provádět lety pátrání a záchrany, evakuaci raněných pomocí intenzivních lůžek.
0: Hlavní předností stroje je podle něj rychlost a je taky velice variabilní a vybavený tak, aby bylo možné přestavět ho z nákladní varianty na cestovní. V Kanadě začíná mistrovství světa v silniční cyklistice a v akci bude i největší hvězda české výpravy. Matias Vacek chce uspět hned první den v časovce. Muži vyrazí na trať v Montrealu před 7:00 večer našeho času. Ženy startují ve 3:00 odpoledne. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
2: Ano, já startuji teď, je 8:00.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
2: Eliška dneska do rádia přišla v něčem bílém, z proušky.
0: Ano, bílé a pruhované, má zebřička.
2: Ano, zebřička, pro tebe mám písničku Bílá královna.
0: Je.
2: Tak já ti ji pustím a vám všem taky. To je Standa Hložek a Petr Kotwald, Bílá královna, pak Helena Zeťová a taky Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák a Mravenčí ukolébovka. Hrajeme si hezky česky. Krásnou neděli, už je 20. září a před námi jsou poslední letní dny. Jaké budou, to se zeptám meteorologů za pár minut. Asi nás čeká ochlazení a přijde i oteplení, to bude otázka. Tak si na to počkejte. Hezké ráno.

0: Miroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a Mravenčí ukolébavka. Možná jste aktuálně vstali, tak jsme vás ještě ukolébali a do toho přidáme zajímavé kameny. Jsou to různá místa, na která putoval tento týden Mirek Táborský. Zbyslavská mozaika zajímala Mirka ve čtvrtek, možná vám tento díl unikl, nevadí, my ho pro vás máme i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, jsem tu s další kamennou zajímavostí. Není sice velká, ale skrývá v sobě geologickou minulost Čech. Najdete ji na okraji obce Zbyslav, podle níž nese jméno Zbyslavská mozaika. Od roku 1977 je chráněná a může se klidně chlubit tím, že je jednou z nejmenších přírodních památek na světě. Je totiž veliká pouhé 3 metry čtvereční, ale její význam tuto velikost výrazně přesahuje. Chráněné místo totiž představuje pozůstatek činnosti druhohorního moře, které před více než 65 miliony let postupně zalilo oblast dnešního středního Polabí. Příboj tehdy obrousil rulové skály a vytvořil na jejich povrchu tenkou vrstvičku vápenitého slepence, která je dodnes patrná v podobě drobných valounků spojených vápnitým tmelem. Tato geologická formace je nejen esteticky zajímavá, ale především vědecky cenná. Ve slepenci se nachází skameněliny mořských živočichů, jako jsou ústřice, ježovky, mlži nebo houby. Tyto fosílie poskytují cenné informace o životě v období křídy a činí z lokality významné paleontologické naleziště. Přestože je zbyslavská mozaika dokonce zmiňována v odborných publikacích doma i v zahraničí, vědí o ní málo i místní obyvatelé, takže se na ní nemusíte snadno doptat a je dobré vědět, že se nachází u první odbočky vlevo při příjezdu do Zbyslavy od Bílého Podolí. Pokud někdy budete mít cestu kolem, určitě se u téhle drobné, ale jedinečné přírodní památky zastavte. Vždyť krásně připomíná, že i na malém kousku země může být ukryta velká část historie naší planety. A ještě na vysvětlenou, mozaika se jí říká proto, že obsahuje černošedé valouny, které při pohledu z větší dálky a s trochou fantazie skutečnou mozaiku připomínají. A když se vybavíte trochou trpělivosti, určitě se vám podaří ve skalním útvaru zahlédnout i nějakou tu fosílii. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky a tady je hit Hany Zagorové. Já se vznáším, já si létám, hezkou neděli.

0: Maria Carey právě teď na Blaníku v 8:20. Hezké ráno, krásnou neděli, pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dobré ráno přeji Martinu Tomášovi, který má dneska službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co nás čeká dnes?
2: Tak dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území může být polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty většinou 17 až 22 stupňů Celsia, ale na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. V tisíce metrech na horách pak kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů. Vítr bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a později se bude měnit na severozápadní.
0: Slyšel jsem, že po dnešním dešti se pak ochladí.
2: Přesně tak, to, co nás dneska přechází, ty srážky, tak je studená fronta a za ní bude takové typické počasí za studenou frontou. Teploty zítra o dost nižší než dnes, 12 až 16 stupňů. V nížinách při déle trvajícím slunečním svitu může být až 18 stupňů, v tisíce metrech na horách pak kolem 8 stupňů Celsia. No a bude větrno, čekáme mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině.
0: No a mě by zajímalo, jestli potom ochlazení přijde zase zpátky oteplení.
2: No tak, když to vezmu postupně, tak úterý ještě bude podobné tomu pondělku, už bude méně srážek, ty se vyskytnou hlavně na horách na severovýchodě, to znamená v Jeseníkách a Beskydech, ale teplotně podobné, noc 10 až 6, ty nejvyšší denní 12 až 17, ale už nebude tolik foukat. Ve středu pak bude slunečněji a tepleji, ale velmi chladné ráno, to je hlavně pro zahrádkáře, aby se měli na pozoru, protože nejnižší noční teploty ve středu 8 až 4 stupně, ale v Čechách při uklidnění větru kolem 2 a vyskytnou se zde četné přízemní mrazíky. Ale den bude zase něco teplejší, ve středu ta maxima 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek pak frontální systém, takže zase více oblačnosti, místy déšť nebo přehánky a o něco se ochladí. Ve čtvrtek teploty do 18, v pátek do 17. Vypadá to, že oteplovat se pak bude o víkendu, kdy by teploty mohly už přesáhnout někde i 20 stupňů a mělo by být i poměrně slunečno.
0: No to je pěkná zpráva na závěr, takže na příští víkend už se těšíme, že bude zase přes 20 stupňů Celsia. A já vám přeji hezké ráno, užívejte neděli, i když v Českém hydrometeorologickém ústavu jste v práci, ale věřím, že vás to baví. Hezké ráno.
2: Naslyšenou. Radio
0: Blaník. A tady už je nabídka dalších písniček na Blaníku, třeba Miluji tě. Chybíš mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holuby. Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, taky Richard Miller a kdo ví, kdy vám Blaník pustí Olgu Lounovou. Ano, víkend s Olgou Lounovou pokračuje, kdo se dovolá jako třetí a pozná písničku Olgy Lounové v našem vysílání na telefon 800 109 109. Dostává dvě vstupenky na listopadový koncert Olgy Lounové.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
6: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
14: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
15: Jen si duši nepořeš.
16: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
17: Protože s náma prodáte.
16: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
18: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
19: Kdekoliv na světě
20: a 24 hodin denně.
19: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
20: na našem webu radioblaník.cz.

0: Jiří Pavlica, Hradišťan, písnička Miluji tě. 5, 7 a nebo dokonce 100 000 korun můžete vyhrát na Blaníku díky samolepkám. Takové je naše sluníčkové září.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Buď na webu radioblaník.cz můžete vytisknout naše logo s Centropolem, vylepit si někam, anebo samolepku získat na blanických letních koncertech, třeba právě na tom příštím v pátek, nebo včera v Čáslavi, vlastně včera byla sobota, předevčírem v Čáslavi, tak je to správně. Tak možná máte samolepku vylepenou a teď vás zajímá, jakým směrem dnes míří náš blanický kolega Lukáš, kam pojede a koho podělí buď 5 nebo 7 000 za to, že má samolepku doma.
3: Dobré ráno a pohodovou neděli. Za chvíli vyrážím směr Karlovarský kraj, kde budu hledat jako celý víkend sluníčkovské samolepky. Čekají mě 3 zastávky a já vám z každé z nich dám vědět, jak výhra dopadla. Tak uvidíme a slyšíme se.
0: No, budeme se těšit, Luky, díky. Takže Karlovarský kraj, buďte ve střehu.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Za minutu už 8:45, hezké ráno, tady jsou Pet Shop Boys a písnička Always on my mind a za chvíli třeba Jiří Korn. Jednou je hůř, jednou je líp. Tak já si myslím, že pokud jste z Karlovarského kraje a Blanický krajánek k vám nezavítá, tak třeba příště. A nebo, že byl zrovna za vámi, tak opravdu buďte ve střehu, může zazvonit u vás doma, tak mu otevřte, protože vám veze peníze, buď 5 nebo 7 000 korun. Taková je naše hra v září, prožíváme sluníčkové září na Blaníku, i když odpoledne se obloha zatáhne a může i pršet.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Jiří Korn a písnička Jednou je hůř, jednou je líp. No, trošku jsem se zasnil. Krásný text Zdeňka Borovce, nádherný hlas Jiřího Korna. Opravdu velmi povedená věc. Co po 9. hodině? Iveta Bartošová Málo mě zná. S filmu S tebou mě baví svět, Sladké mámení Helena Vondráčková.

0: Na Blaníku se totiž hrajeme hezky česky a tak to bude i po deváté.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jaké nás dnes čeká počasí, to ví Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Tak dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území může být polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty většinou 17 až 22 stupňů Celsia, ale na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. V tisíci metrech na horách pak kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Po dnešním odpoledním dešti nás čeká ochlazení, zítřejší teploty od 13 do 18 stupňů maximálně, v noci se místy může ochladit až na 6.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den?
13: Tak si udělejte Alegria den!
14: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace,
15: pobytové zážitky,
14: adrenalin,
15: automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Datart uvádí Dny Merien.
18: Dny Merien, jo.
17: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
18: No to je sen.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
10: Banky zvyšují úročení spořicích účtů. Ornitologové mapují nebezpečná místa. Čeští tramvajáci zaválili na evropském šampionátu. Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Banky letos postupně zvyšují úročení spořicích účtů. Nejvýhodnější nabídky nyní převyšují 4% ročně. Lidé ale většinou musí dodržet nějaké podmínky. Tyto sazby třeba bývají do limitu a banky za ní vyžadují aktivitu klienta. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Ornitologové opět vyzývají k mapování nebezpečných skleněných ploch pro ptáky. Nebezpečím jsou třeba prosklené pláště budov, zastávky MHD nebo výlohy obchodů či zimní zahrady. Do mapování se může zapojit kdokoliv. Případné nálezy lze zaznamenat anonymním formulářem. Takzvaný týden skleněného zabijáka začíná zítra. A u přírody zůstaneme. Na krajském úřadě Pardubického kraje je nyní k vidění výstava Příroda v akci. Více nám k ní poví náměstek hejtmana Roman Línek.
7: Veškeré tyto fotky pocházejí právě z území Pardubického kraje, od Kralického sněžníku až po netopíra na Chrudimsku. A určitě, když z Perštinského náměstí přejdete na Komenského náměstí a vyjedete do Reálky, tak budete příjemně pohlazení přírodou našeho kraje.
10: A já ještě doplním, že expozice je k vidění do 27. října. Na mistrovství Evropy řidičů tramvají zvítězila česká dvojice. V konkurenci s dalšími 25 týmy z Evropy a hostující Austrálie se prosadili Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z dopravního podniku hlavního města Prahy. Soutěžilo se mimo jiné v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Zpestřením byl tramvajový bowling, kdy tramvaj narazí do obřího míče, který následně schazuje kuželky. Tolik zprávy a teď už vám hraje zase Jirka.
0: Krásná zpráva na závěr, já si to neumím představit, jak to funguje.
10: Bys nechtěl hrát bowling s tramvají?
0: Asi ne.
16: Jirka Frélich
20: na rádiu Blaník.
0: Ano, to jsem já, hezké ráno. Mimochodem, takový bowling s tramvají třeba za plného provozu, víš, jako nečekaně, to taky není žádná hezká věc.
10: Čekaj, dostaneš míčem od tramvaje.
0: Tak jo, tady je Kabáta, písnička Malá dáma, hrajeme si hezky česky, krásnou neděli, už máme 20. září, léto nám pomaličku končí a každopádně příští týden už přijde podzim, dnes odpoledne se ochladí spolu s deštěm, ale i Valecka má přichystané dnešní dobré rady do zahrady a bude nás

0: Jana Kirchner a písnička Modrá. A teď už naše Iva Lecká a dnešní Dobré rady do zahrady.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, možná jste někdy viděli dlažbu, která vypadá jako úplně obyčejná. Žádné velké otvory, žádná tráva ve spárách, žádný štěrk a přesto jí může voda po dešti projít. Jak je to možné? Jedno z řešení nabízí společnost Dyton se svou vsakovací dlažbou Aquapor. Její princip je poměrně zajímavý. Samotné tělo dlažby má porézní strukturu, takže voda neprotéká jen kolem jednotlivých dlaždic, ale přímo skrz ně. Představte si to trochu jako perník plný drobných bublinek. Voda má kudy procházet. Výhodou je především komfort. Nemáte tu široké spáry, do kterých se může zachytávat nepořádek a po takové ploše se pohodlně chodí i v podpatcích. Hodí se proto třeba tam, kde potřebujete pohodlný povrch pro kočárek, kolečkové brusle nebo běžnou údržbu v zimě. Aquapor je navíc testovaný na zatížení až 8 tun a podle údajů výrobce dokáže propustit až 172 litrů vody na metr čtvereční za hodinu. Jenže pozor, ani ta nejlepší vsakovací dlažba nebude fungovat správně, pokud ji položíte na nevhodné podloží. Právě pod dlažbou je totiž schovaná jedna z nejdůležitějších částí celého systému. Musí tam být správně navržené propustné vrstvy z drenážního kameniva. Materiál nesmí obsahovat příliš mnoho jemných částic, které by postupně ucpávaly cesty, kudy má voda odtékat. Tloušťku dlažby nevybírejte jen podle toho, co se vám líbí. Jinou zátěž musí zvládnout chodník, jinou příjezdová cesta pro osobní auto a úplně jinou plocha, po které budou jezdit těžší vozy. Správná skladba podloží a odpovídající tloušťka dlažby jsou pro fungování celého systému zásadní. Další informace o vsakovacích a propustných dlažbách najdete na webu společnosti Dyton www.dyton.cz a podcast s rozhovorem na tohle téma najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Dobré rady do zahrady
1: na Rádiu Blaník.
0: A na našem webu najdete i spoustu dalších dobrých rad a spoustu dalších úplně jiných klidně zajímavostí. Aktuálně tady vidím například takové filmové hvězdy, které mají dneska narozeniny. Z Itálie až po Hollywood se dostaneme, ale teď Iveta Bartošová a Málo mě zná.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Titov a písnička Tak pojď hledat břeh. Kdybych se vás zeptal, co má společného skupina Rolling Stones, Olympic a slovenská skupina Elan, tak asi budete dlouze přemýšlet, ale já vám to prozradím hned. Ano, obě tyto skupiny, jak Elan, tak skupina Olympic a zároveň světoznámá skupina Rolling Stones mají tu výhodu, že fungují od 60. let do dneška a jejich písničky se stále hrají v rádiích. To jsou takové světové perly. No a co se týká slovenské skupiny Elan, tak to podtrhla ještě před 2 lety tím, že vytvořila nový hit, který od té doby hrají rádia v Česku a taky na Slovensku. Ano, je to písnička Znova sama, dotkni.
1: Znova sama navždy dotkni, ty si ma přišla.
0: A já jsem čistě náhodou nedávno zjistil, že v roce 2024 vyhrála tato písnička na Slovensku anketu a stala se písničkou roku 2024. To jsou věci. Tak za chvíli Elan a Znova sama dotkni a taky skupina Queen.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
7: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
10: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
11: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
1: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: svět.
1: A to jste poznali velmi dobře, kdo pak nám to zpívá.
2: Víkend s Olgou Lounovou
3: na Rádiu Blaník.
1: A bez nápovědy. Telefon se i hned rozblikal. Kdo pak je první Rádio Blaník? Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, první volající, držím palce, zkoušíte, čekám na třetího. Rádio Blaník, dobře. Kdo pak druhý? Tak to se nedozvíme, ten dotyčný mi to položil. To vůbec nevadí, protože důležité je být třetí. Je to taková hra na třetího. Ano, kdo v našem vysílání se odchytí Olgu Lounovou a navíc bude třetí na naší lince 800 109 109, tak v ten okamžik je to úplně jasné, v ten okamžik se dovolá a vyhraje. Tak uvidíme, kdo má to štěstí. Já už to vidím, to číslo. To číslo končí devítkou. A pak tady vidím končící šestkou, to je čtvrtý, sedmičkou, pátý, osmičkou, šestý a tak dále. Komu končí číslo devítkou? Rádio Blaník, dobrý den!
4: Dobrý den, u telefonu Hunter Miller.
1: Já vám tleskám. Jste třetí, kdo se k nám dovolal.
4: Super.
1: A vy jste někde na cestách?
4: Jsem na cestách, ale teď jsem zastavil kvůli tomu.
1: Jo, to je dobře, to je bezpečné. Kam jedete?
4: Momentálně teďkon jedu právě z koncertu Olgy Lounové ze Včerejška.
1: Teď jedete z koncertu Olgy Lounové?
4: Ano.
1: A vyhrál jste lístky na koncert Olgy? Jo.
4: Ano, já jsem byl i na Blaníku na tom, právě v Čáslavě, takže...
1: Aha. A včera byl jiný koncert?
4: Cože?
1: A včera byl jiný koncert, nebo jedete z toho pátečního?
4: Včera byl jiný koncert, no.
1: Tak Olga to má nabité, vy sledujete, koukám. A jste s ním všude a víte, že s námi bude i na letním koncertě Rádia Blaník a to právě tento pátek, co bude?
4: Prachatice. Jo, taky budu v Prachaticích.
1: Taky budete v Prachaticích? No jo. Tak jo, no tak to já taky. Tak se tam můžeme vidět. Pozdravte mě, protože dvě vstupenky vyhráváte na koncert Olgy Lounové, kterou tedy uvidíte ještě k tomu v listopadu, konkrétně ve čtvrtek 5. listopadu. Bude to Sraz optimistů 2, Olga Lounová, O2 Univerzum a lístky jsou vaše. Tak super. Tak šťastnou cestu domů ze včerejšího koncertu Olgy Lounové, těšte se na ty další, vydržte na telefonu, ať víme, kam poslat vstupenky. A ještě mi jenom řekněte aspoň křestní jméno, abychom věděli.
4: Ondřej.
1: Ondřej, teď jste zastavil kde? Kde se nacházíte?
4: Teď jsem v Říčanech u Prahy.
1: Říčany. A při neděli takhle ráno provoz asi v pohodě.
4: Jo, v pohodě.
1: Super,
4: docela.
1: Tak. Šťastnou cestu
4: není
1: domů.
4: Není to tak hrozný.
1: Výborně, šťastnou cestu domů, mějte se krásně.
4: Děkuju.
1: Tak to byl náš posluchač, který evidentně úplně zbožňuje Olgu Lounovou. Viděl jí v pátek, viděl jí včera. Uvidí v Prachaticích a určitě taky 5. listopadu. A vy taky můžete získat úplně stejné vstupenky. Poslouchejte Rádio Blaník, Olga Lounová zase zazní z našeho vysílání. Nebude to trvat dlouho, nebudu víc napovídat, každopádně držím palce.
2: Víkend s Olgou Lounovou
3: na Rádiu Blaník.

0: A písnička Sladké mámení, neděle, dopoledne a krásné písničky. Před námi je třeba Michal Tučný.
1: Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost.
0: Lucka Vondráčková, Radim Flender, Stanice Svět.
2: Proletím nízko nad krajinou, nad zelenou trávou, kokosenou.
0: Taky divoký byl a síť.
3: Když je to jako síť.
0: A my jsme Rádio Blaník, hrajeme dál hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Aktuálně máme nejchladněji na západě Čech, tradičně třeba 14 stupňů Celsia na Karlovarsku, v Sokolově a v Chebu 12 stupňů. Naopak nejtepleji je v okolí Pardubic, tam je okolo 18 nebo 19 stupňů Celsia. Třeba obec Choltice má skoro 19 stupňů. Dnešek bude zajímavý, protože sluníčko se dopoledne ukazuje na mnoha místech, ale postupně se zatáhne na celém našem území a přijdou přehánky a nebo taky déšť a teploměr vystoupá nakonec na 17 až 22 stupňů. Na Moravě na 24, odpolední déšť ale srazí teploty dolů a zítra už maximálně 12 až 18.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: trhací podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Poslanci budou řešit platy a dálniční známky. U cen pohonných hmot hrozí překonání rekordu. V Česku odchytili vzácného netopíra. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Sněmovna bude příští týden schvalovat.

0: Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Organizace D-Test si připravila další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak to bude probíhat, ví mluvčí D-Testu Lucie Korbeliusová.
1: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
0: Soutěž je určena 2 až 4členným týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat nejpozději do 15. října. Českým zoologům se podařilo odchytit největšího evropského netopíra. Létající savec uvízl v týdnu v odchytové síti na Červenohorském sedle v Jeseníkách. O vzácném netopírovi obrovském odborníci věděli. Několik let jeho přítomnost prozrazovaly nahrávky echolokace. Nicméně až teď se podařilo chytit živého jedince. Ze zpráv je to ode mě všechno a na řadě je Jirka.
2: Eliško, díky, toho netopíra jsem někde viděl na sociálních sítích fotku. Takhle má zuby, je velký.
3: Je pořádný kus.
2: No a chytne i malýho ptáčka v letu.
3: No, šikula.
2: No teda, jako.
4: Jirka Frélich na rádiu Blaník.
2: Přeji krásné dopoledne, hezkou neděli, minutu po 10. hodině, pojďme si dát disco příběh, tady je Michal David a za chvíli roztočíme slavné desky. Budou zase hezky česky i díky vám, protože budeme hledat českou verzi ke slavnému hitu. Tak za chvíli, krásné dopoledne.

0: Divoký Bill a písnička Síť a jsou tady naše dnešní slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No a včera jsem poslouchal Vlastu Suka, dal vám celkem jednoduchou písničku, řekl bych, tak já bych to udělal poněkud složitější. Zavítáme do Skotska. Middle of the Road. To byla taková skotská popová hudební skupina, která měla počátkem 70. let 20. století velký úspěch po celé Evropě, Latinské Americe. Ale znala ji taky Amerika, Austrálie, skoro celý svět, dá se říci. No a skotská skupina měla debutový singl z roku 1971. Doma ve Velké Británii to byla jejich nejúspěšnější písnička vůbec. A má dokonce několik českých verzí. Nejsou tak slavné, pravda. Ale myslím si, že bychom mohli dát alespoň tu nejslavnější českou verzi. Víc napovídat nebudu, ale pouštíme se do hitu z počátku 70. let.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: A tady je ten originál, 71. rok a Middle of the Road, jejich nejúspěšnější písnička.

0: Písnička, která v 71. obletěla prakticky celý svět. Verzio Mama Gun se zpívá Kam zmizela tvoje máma. No a česká verze je úplně o něčem jiném.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A to se dozvíme za chvíli. A ještě si necháme poradit od někoho z vás, kdo se objeví na telefonu 800 109 109. Otázka je úplně jasná. Kdo pak to zpívá v češtině? Tady je Rádio Blaník. Dobrý den. No, slyším sám sebe a někoho dalšího, určitě.
2: Halo.
0: Halo, dobrý den.
2: Halo.
0: Halo, dobrý den. Tak, děkujeme za to, že jste to položil, to vůbec nevadí. Asi nedostal pán odvahu. Kdo pak na telefonu, dobrý den.
3: Deniso Zinišovic, dobrý den.
0: Dobrý den, Deniso, poradíte mi, kdo to zpívá?
3: Tuhle písničku zpívá Věra Špinarová a jmenuje se Zpívá táta Jan.
0: Wow. Wow, já jsem si myslel, že to bude dlouhé hledání, no to jsem si myslel naivně teda, ale vy to znáte.
3: No, tahle písnička je hezká, no já ji znám, mě se líbí.
0: Tak já vám zkusím malinko zamotat hlavu. V tom samém roce existoval ještě někdo druhý, kdo zpíval jinou českou verzi té samé písničky. A to už je možná složitější. Dáte to?
3: Tak to mě honem nenapadá.
0: Mhm. Nevadí, ale Věra Špinarová, dobrý tip. Je to ten tip, který jsem chtěl díky vám najít, to se nám podařilo. Takže si dáme za chviličku písničku Věry Špinarové a na telefonu 800 109 109 zkusím potrápit někoho dalšího, kdo mi dá ještě nějakou další odpověď, ale vám moc děkuji a přeji krásnou neděli.
3: Taky hezkou neděli, naslyšenou.
0: Tak uvidíme, kdo se ještě pokusí, kromě Věry Špinarové, zjistit další českou verzi. Rádio Blaník, dobrý den.
4: Tady Marek, dobrý den.
0: Marku, dobrý den.
4: Tak já vím ještě o dvou. Na tu Špinarovou bych si nevzpomněl, ale ještě existuje verze, kterou zpívá Vlaďka Prachařová, jmenuje se to Nejdu, nejdu ven.
0: Ano. A ještě mi řeknete mužské duo, že?
4: Jo, těžký
0: no,
4: pokondršála
0: to tady. Vy jste mi vypálil rybník, ale úplně. Vy jste mi vypálil rybník teda. Tak. To jsem si chtěl nechat jako bonus, vy jste to řekl, vy jste prostě úžasný a když se dovoláte do slavných desek, tak vy víte všechno, jak to děláte.
4: Tak taky nevím vždycky všechno, ale písničky mám hodně rád a hodně mě to baví, no.
0: Tak my vám pošleme jednu z těch verzí, třeba právě tu nejslavnější od Věry Špinarové. Mějte se moc krásně, užívejte neděli.
4: Vy taky, naschle.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Česká verze, Věra Špinarová, táta Jan, písnička taky ze 71. roku.

Věra Špinarová, písnička Táta Jan, rok 1971, ještě ten samý rok, kdy byl slavný hit na světě, tak to stihli ještě v tom samém roce, co originál. No a ještě zajímavé je, že ve stejném roce, taky 1971, existovala tato verze Vlaďky Prachařové Nejdu, nejdu ven.

0: Nejdu, nejdu ven. Český text Eduard Krečmar, slavný to textař, který psal i pro Karla Gotta. No ale zvítězila v české verzi ta verze od Vladimíra Čorta. To je ten text, co jsme si pouštěli, Věra Špinarová. Prostě hlas Věry Špinarové zahrál svoji roli. Obě písničky jsou ze 71. obě české verze, včetně originálu. No a pak v roce 2001, jak byla řeč, těžký pokontr. Tak takové byly dnešní slavné desky, byly zase hezky česky. A doufám, že se těšíte na ty další zase o víkendu. Budeme po 10. hodině hrát originál a hledat společně českou verzi. A tady už je nabídka českého originálu, Michal Tučný.
1: Pověste ho vejš, ať se houpá.
0: Pověste ho vejš. A za chvíli taky Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět. My jsme taky Stanice, Rádio Blaník a hrajeme hezky česky.
2: Luxusní dovolená.
3: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
3: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
3: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
8: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
7: Nejlépe všechno.
8: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
9: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
10: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
11: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
12: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový

0: na vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
2: Protože s náma prodáte.
1: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
5: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

Uprostřed šílenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Slovenská skupina Týma, písnička Krátké lásky. Mně se velmi líbí, jak pár písniček po sobě stačí k tomu, abyste žhavili telefony, volali 800 109 109, kdyby náhodou zazněla Olga Lounová, abyste byli třetí na lince. No tak teď to nebude.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Ale trávíme víkend s Olgou Lounovou a taky zjišťujeme spoustu zajímavých informací přímo od Olgy. A taky bych to měl takový dotaz na sraz optimistů v O2 Univerzum, na který můžete vyhrávat právě vstupenky na ten 5. listopad. Jak dlouho se připravuje tak velký koncert?
3: Je to bláznivý, ale takový koncert se připravuje opravdu rok a pak intenzivní zkoušky 2 měsíce, potom ještě intenzivnější 14 dní předtím. Takže vlastně je to hrozně náročný, nejenom finančně a časově, ale i celkově jako kreativou. A protože bohužel v Čechách jako nejedete pak dalších 100 show, tak většinou opravdu do toho jako ten člověk dá, jako kdyby ty svoje peníze, protože chce pro toho diváka to nejlepší, místo aby jel třeba někam na tu dovolenou, jo, nebo bych natočila třeba další film, tak je to v téhletý show, ale já to dělám prostě ráda, já to miluju.
0: Taková je Olga Lounová. Každopádně v pátek jste si mohli užít Olgu Lounovou s námi v Čáslavi a zavítá i na náš poslední letní koncert Rádia Blaník do Prachatic. No když jsme u toho, jak si užila Olga Lounová letní koncerty? Taky dobrá otázka.
3: Tak letní koncerty s Blaníkem, to je vždycky paráda. Ty náměstí jsou jako nabitý pozitivníma lidma a já jsem měla tu čest pár takových letních akcí s váma odjet. Děkuju za to, děkuju posluchačům za to, že tam přišli. A zvu je ještě do Prachatic příští týden, což bude bomba, absolutní poslední teda jakoby zastávka. No a pak už prostě O2 Univerzum, to je jasný, pak třeba příští rok samozřejmě Blaník na Konopišti opět, že jo? Ale teď bych vás teda pozvala na tyhle ty dvě akce, přijďte.
0: Já dorazím určitě, budu tam opravdu v Prachaticích v pátek na Velkém náměstí, se moc těším, začíná to v 16 hodin, náš letní koncert Rádia Blaník je zadarmo. Něco jiného je ten velký koncert Olgy Lounové v O2 Univerzum. Tam musíte prostě mít vstupenky. Ale díky Blaníku je můžete vyhrát. Stačí pozorně poslouchat a zachytit další výherní písničku. Prozradím už teď, že tou další bude písnička Cyklista.
2: Život není bída, když noha neustřídá.
0: Jakmile zazní 800 109 109, třetí volající získává dvě vstupenky právě na tento velký letní koncert. Pardon, na velký koncert Olgy Lounové na sraz optimistů v O2 Univerzu právě na čtvrtek 5. listopadu letošního roku.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Tři čtvrtě na 11 a tady je Lucka Vondráčková, Radim Flender a Stanice Svět a za chvíli i Karel Gott.

0: Taky Lenka Filipová, Částečné zatmění srdce.
1: Že u každého dostaví se částečné zatmění srdce v závěti.
0: A nebo Mandraže a Brouci.
2: Ty máš tady brouky, z májový louky.
0: Na Blaníku i předpolednem budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Aktuálně už se nám tady šíří déšť od severu, dostává se přes Děčín až po Liberec. Skrápí nám hlavně Česko-Lipsko, Nový Bor a tak dále. Začíná nám pršet a déšť bude trvat celé odpoledne na mnoha místech a právě, že přichází ze severu, ačkoliv na jihu a na východě naší země, nám často i krásně svítí sluníčko. Odpoledne se to změní, zatáhne se a přehánky anebo déšť nás čeká tedy prakticky po celé zemi. Ochladí se následně, ačkoliv dnešní teploty ještě vystoupají na 22, na Moravě na 24 stupňů, zítra už pouze 12 až 18 a déšť během zítřka začne pomalu ustávat a počasí každý další den nového týdne bude slibovat trošku více sluníčka, trošku více teplot. Ale ten start nového týdne, ten bude vysloveně chladný, v noci místy až 5 stupňů Celsia.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
5: Blaník. Přeji vám pěkné dopoledne. Sluneční lázně Luhačovice dnes hostí festival čaje. Festival vás provede fascinujícími čajovými kulturami světa. Čeká vás setkání chutí a tradic, od jemných zelených čajů až po výrazné černé čaje. Čeká vás také degustace, ukázky tradičních čajových rituálů a obřadů, také prodej doplňků a originální čajové keramiky. Třebovický park v Ostravě dnes znovu ožívá hudbou, folklórem i programem pro rodiny. Na programu je dnes cymbálová muzika Jásenka a také pohádky, historický šerm a další zábava pro děti. A naší poslední zastávkou bude zahrada Flora v Úvalnu. Konají se tady dýňové slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na dlabání a vyřezávání dýní. Kávový koutek s profesionálním baristou, který vám připraví vynikající pumpkin spice latte. A nebo také na grilovačku a ochutnávku dýňových specialit a voňavého masa z grilu. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu.

0: Datart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
4: A na to budu já. Hezké dopoledne, hezký poslech rádia Blaník. Tady už je Lenka Filipová a písnička Částečné zatmění srdce. A co naše blanické samolepky, máte je doma připravené, kdyby za vámi přijel náš blanický krajánek? A jak ta naše hra vlastně funguje? V září hrajeme o 5, 7 a nebo dokonce o 100 000 korun. Jak takové peníze získat, zjistíte za pár minut. Teď už ale zase hezky česky, Lenka Filipová a za chvíli Jiří Šelingra.

0: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Jiří Schillinger a písnička Holubí dům a teď ta naše písnička o sluníčkovém září.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ačkoliv se odpoledne má zatáhnout a má taky docela výrazně pršet a už někde prší, hlavně na severu, tak si myslím, že na někoho se usměje sluníčko, protože náš blanický kolega Lukáš míří za někým z vás, kdo máte ty naše blanické samolepky s Centropolem. No a jak je to s těmi samolepkami? Na letních koncertech nebo na konopišti jste mohli získat samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tu jste si někam mohli vylepit a stále to platí, stále to můžete udělat. Další náš letní koncert a závěrečný bude v Prachaticích v pátek, i tam budeme mít samolepky. Když ji získáte, tu samolepku, tak si ji někde vylepíte, dáte nám o tom vědět, ideálně přes web radioblaník.cz, tam je takový krásný formulář, to nám napíšete. Mám tu samolepku třeba v garáži a dáte nám přesně adresu té garáže, nebo na zahradě, nebo na autě, nebo na lednici, to je úplně jedno. A pokud se vám nechce zrovna do Prachatic, nebo to máte přes půl republiky, tak můžete samolepku i vytisknout z webu radioblaník.cz. My vám ji tam dali, stačí vytisknout, vystřihnout, nalepit, klidně černobíle, to je jedno, ale mít ji tam a počkat na blanického krajánka. Alena! Ta byla včera poslední výherkyní, té jsme přivezli 5 000 korun. Alena se nachází až v Telčském údolí, což je opravdu hluboko v Krušných horách, skoro až u hranic s Německem. No a i tam zavítal náš kolega.
3: Samolepku mám na autě a ještě na domečku na okně.
0: No, Alena si to pojistila dvakrát, tak vyhrála včera 5 000 korun.
3: To je nádherný. No, za 3 týdny jedem do lázní, tak ono se to hodí.
0: No a kdo je zároveň zákazníkem Centropolu, dostane bonus 2 000 navíc, tedy 7 000 korun. No a každý tím pádem, pokud ho navštíví náš krajánek, se dostává do hry o 100 000 korun. Otázka zní, kolik těch samolepek Rádia Blaník a Centropolu my rozdáme od 25. května od konopiště Rádia Blaník až do 27. září, což je do té příští neděle. No, to číslo, jsme říkali s kolegy, se nedá asi uhodnout. To musí vědět jenom ti, co samolepky rozdávají, a i ti to musí spočítat. Tak držíme palce, je to těžká hádanka, ale ta hádanka je o 100 000 korun. Tak ať vám to vyjde.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: 11:45 a tady jsou Plavci a taková celkem legrační, ale super písnička Trpasličí svatba.

0: Falco a písnička Out of the Dark, písnička, která právě teď dozněla na Blaníku. Koukám do kalendáře, Oleg dneska slaví svůj svátek, takže každému Olegovi přejeme všechno nejlepší. Je to opravdu vzácné jméno v naší zemi. Pouze 400 mužů a chlapců se jmenuje Oleg, tak vám přejeme, abyste si užili tento den. A jenom taková malá vzpomínka na Petra Čepka. Právě tento herec 20. září a bylo to už roku 1994, no. 32 let, to jsou věci. Tak já neumím počítat. Ne, není to 32 let, já to dopočítám za chvíli. Je to 32 let, tak legrace musí být. Tak Petr Čepek, skvělý herec, si zahrál ve Třech veteránech, zahrál si ve filmu Vesničko má středisková a v Trháku, Kravina na kvadrát, pamatujete?
1: Kravina na kvadrát, výplod šílence, debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové!
0: Ano, Petr Čepek, který stvárnil nezapomenutelné role, zemřel právě 20. září roku 1994 ve Vrchlabí, no a narodil se v Praze roku 1940. Malá vzpomínka, když je tedy dnes opět 20. září. Na Blaníku za chvíli i Mandraže. Budeme hrát hezky česky, přidáme i blanickou písničku Slunce dál svítí, i když už se začíná zatahovat a čekejte, že počasí bude spíše takové deštivé, přeháňky nás čekají a někde bude pršet i docela výrazně, ale změnit se to má až třeba od úterka, kdy už ty teploty zase malinko porostou, více o tom třeba za chvíli. Každopádně hezky česky na Blaníku při neděli a přejeme hezké dopoledne.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.
12: Jen si duši nepořeš.
13: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
14: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
15: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
16: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
17: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
18: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
17: Videa ze studia.
18: Fotky z našich akcí.
17: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
18: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
17: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: No to jste poznali taky na jedničku.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: To byla Olga Lounová, písnička Cyklista, 800 109 109, telefon, který se ale okamžitě rozblikal. Kdo pak na naší lince první?
3: Tak to zkouším, říkám, já tě moc zdravím, krásné dopoledne a všem přeji dobrou chuť k obědu.
0: Taky díky, tak to byl první posluchač u nás, se hraje na třetího, vyhrává ten třetí na lince. Ale kdo je druhý, Rádio Blaník?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, jste druhý, zkoušíte?
4: Budu zkoušet, no.
0: Ano, držím palce. A třetí na naší lince, já už to číslo vidím, sedmička na konci, jo? Tady jsou dvě sedmičky. Dokonce 727 na konci, za ním je šestka, zase sedmička, osmička, trojka, tak ten 727 vydržel na telefonu, vydržel, tak zůstává na lince. Kdo pak je tam, Rádio Blaník? Dobrý den.
5: Dobrý den, Markéta Dušková.
0: Markéto, vy už jste tušila, že?
5: No já jsem právě si říkala, mně se to hrozně dlouho spojovalo a teď, jak jste říkala ty telefonní čísla, tak...
0: No, tleskám! Tleskám. Já tady vidím i toho potom 4., 5., 6., 7. a tak dále. My tady na té lince máme víc lidí, ale vy jste prostě třetí, máte štěstí. Máte štěstí, protože máte dvě vstupenky na sraz optimistů. V O2 Univerzu bude to právě ve čtvrtek 5. listopadu. Dvě vstupenky jsou vaše. Odkud jste?
5: Super, moc děkujeme, my jsme z Kladrub u Vlašimi.
0: Že to máte docela daleko, ale hezký výlet.
5: No daleko, no
0: být.
5: A hezký kousek do Prahy, ale my už vstupenky máme, my jsme si je kupovali přímo od Olgy Lounový.
0: Aha.
5: Na srazu Rádia Blaník, vlastně na Konopišti, takže to jsme si to, ale...
0: Takhle.
5: Ale... Nikomu určitě darujem a...
0: Jo takhle, já myslím, že to mám položit a vzít dalšího na lince, ne?
5: Ne. My jsme byli u vás na Konopišti, takže tam jsme na ní vlastně přišli a dcera nás přemluvila, aby jsme koupili vstupenky, takže máme i zvěnování.
0: Paráda,
5: a teď jsme to zkoušeli u oběda, no.
0: Můžete vzít zbytek rodiny, co máte dobrého k obědu?
5: Teď jsme snědli cuketovou polévku.
0: Aha.
5: A budeme mít sekanou.
0: Sekanou, tak si to užijte. Dobrou chuť a 5. listopadu O2 Univerzum.
5: Tak jo, a hezký den všem.
0: Taky. Díky. Naschle. No a dále tady máme spoustu vstupenek ještě na dnešní odpoledne, takže pokud to do této chvíle nevyšlo, tak neváhejte uložit si číslo 800 109 109. Písničky Olgy Lounové taky zazní, tak je to jenom na vás. A je to o štěstí.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty
1: na Rádiu Blaník.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
1: Pohodové české rádio.
0: A teď už na řadu přichází ABBA, za chvíli i Marta Kubišová, anebo taky skupina Queen. Já vám přeji hezkou neděli 20. září a pokud s námi hrajete o lístky na Olgu Lounovou, máme jich pro vás ještě dost.

0: Jsme Rádio Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Freddie Mercury, skupina Queen a písnička It's a Hard Life. A blíží se pravé poledne, a tak asi tušíte, co vás při neděli čeká. Vždy v poledne vám hrajeme jen a jen hezky česky. A v neděli to aktuálně nejhranější je tady Česká desítka s Petrem Slívou. Těšte se na Marka Ztraceného a písničku Obuj si mé boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Můžeš se v nich projít a snad nebudeš blůd.
0: Mezi nejhranější písničky v českých, moravských a slezských rádiích patří taky duet Evy Farné a Miraje, vzpomeneš si.
2: Musím se

0: Eva Farná pak má svoji písničku stejně jako Miraj v české desítce, ten konkrétně přichází s malinovým sirupem.
1: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozuplakala tráva.
0: A Eva Farná, neříkej, co má se stát. Taková bude česká desítka za pár minut tady u nás na Rádiu Blaník. Hezky česky, jenom hezky česky a navíc to aktuálně nejhranější na Blaníku právě teď. Za pět minut bude 12. hodina. Pojďme na silnice.
2: Blaník za volantem.
0: Petra z ředitelství silnic a dálnic nás informuje o krátkých kolonách na dálnici D1 a na dálnici D8. Nejprve D1.
3: Kolona vozidel z důvodu dopravního omezení, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, vás zdrží okolo 10 minut na dálnici D1 z Brna na Prahu. Po pojížděn budete mezi 179. a 168. kilometrem. A s 10-minutovým zdržením počítejte na dálnici D8 z důvodu omezení z Ústí nad Labem na Prahu. Kolona vás přibrzdí od Klíčan od 3. kilometru.
0: A pokud jste se někde zasekli, třeba v koloně, dejte nám o tom vědět na dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Ranní a dopolední sluníčko se schovalo za mraky a někde už nám prší, a to hlavně na severu Čech, kde se objevují deště. Tak uvidíme, co bude dál, prozradí nám to meteorolog Martin Tomáš.
4: Tak dnes bude oblačno, zejména na jihu a východě území může být polojasno. Během dne pak čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Večer bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty většinou 17 až 22 stupňů Celsia, ale na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti bude kolem 24 stupňů. V tisíci metrech na horách pak kolem 13 stupňů, na Šumavě a v Beskydech kolem 17 stupňů.
0: Odpolední a večerní déšť nám přinese zároveň ochlazení. Zítra přes den maximálně 12 až 18. V noci může rtuť teploměru klesnout až na 5 stupňů.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy.
6: Přeji vám pěkné poledne. Naší první zastávkou bude Kroměříž. Ve městě se totiž konají kroměřížské slavnosti. Návštěvníkům nabízí pestrý program plný hudby, vizuálních show, umění i skvělého jídla. Součástí je také gastrozóna s lokálními produkty, kde si návštěvníci mohou vychutnat regionální speciality. Dále zavítáme do Přerova. Na výstavišti se totiž koná celostátní výstava mladých králíků a okresní dožínky. V rámci akce proběhne prezentace regionálních potravin, farmářské trhy a také ochutnávky. A dnes si také můžete užít dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice. Malé zvědavce v historických komnatách přivítá samotná princezna v dobových šatech. Provede je místy, kde kdysi pouzoval život šlechty. Součástí bude sladká odměna a také zábavné úkoly. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
7: Pro vás máme velkou piveckou

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej.
1: Mňam, mňam, mňam. Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ne, můj oblíbený hrnek.
6: Tak tohle není dobrý začátek dne.
7: No to snad ne.
8: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
9: Alegria dny jsou tady.
8: Se slevou 7% na zážitky.
9: Zážitkové restaurace.
8: Pobytové zážitky.
9: Adrenalin.
8: Automoto a mnohem víc.
9: U nás si vybere opravdu každý.
8: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
9: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: hudebního průmyslu IFPI. Děkujeme. Tentokrát nám nikdo nevypadnul, ale máme tady hned několik změn pořadí a k tomu samozřejmě přihodím opět dva pohledy zpátky na nejhranější české písničky v minulosti. Na 10. místě je písnička skupiny, jejíž frontman teď spíš než na noty myslí na kroky. Skupina Opět a Radeček a písnička Všechno je v pořádku. Tomáš Polák už se chystá na letošní řadu Stardance. A jak to měl vůbec v minulosti s tím tančením?
1: Já jsem nechodil do tanečích, já jsem byl v té době poměrně velký asociál, mně to přišlo trapný. A vlastně opravdu první taneční krok jsem převedl až před Adrianou.
2: Ono v něčem je fajn, že vlastně se to učíme rovnou tak, jak je to správně a je to jenom prostě proces, to tělo to musí pochopit, protože musíte skoordinovat všechno, pánev, nohy, hlavu, ruce, držet břicho, jo, takže věděla jsem, že prostě dřív nic nedělal tanečního a je to v pohodě.
0: Tomášovi můžete brzy začít posílat hlasy do Stardance, teď si ale poslechněte písničku, která byla v uplynulém týdnu 10. nejhranější v českém éteru.
3: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník. Místo 10.
5: Někdy

0: Písnička. Na rádiu Blaník.
1: Devátá nejhranější česká písnička v éteru, která byla devátá i minule, u DG a Odlétáš. Single vyšel letos v březnu a podle kapely vzniknul trošku spontánně během soustředění na horách, kdy kluci po zkoušení seděli u stolu a kytarista Jakub Lenz zahrál kousek melodie, no a potom už to přišlo ráz na ráz. Ta písnička prostě chtěla dodělat. Odlétáš se navíc rychle dostala mezi výrazné české rádiové hity a teď je to devátá nejhranější česká písnička v éteru. Tou osmou je pro změnu Dovolená od Xyndla X. Ondra byl minulý týden hostem zářijového kytarového rána a mimo jiné jsme si povídali o nové desce, na které se Dovolená objeví.
2: Vzhledem k tomu, že už jste ode mě v éteru slyšeli pár nových písní, je na snadě, že bude nová deska a opravdu bude. Bude už na jaře a už teďka jako vlastně není, máme všechny písničky, jenom nevím, který ještě na té desce zůstanou. Já mám asi třeba 20 rozdělaných věcí a postupně tak jako doděláváme a uvidíme, který, co se dostane do té nějaký finální 12 písniček.
3: A jak se bude jmenovat deska?
2: Ale zatím máme taky několik názvů podle písniček, které tam budou. Buď toto třeba bude právě Resetuju, co jsem tady kousek hrál, jestli to dopíšu, jestli to bude dobrý, nebo by se to mohlo jmenovat Papíry na hlavu. To myslím, že je taky taková písnička, co tam máme.
3: Skurný, no.
2: Ano, to je zrovna to o tom, jak se svět zbláznil, jak se blíží určitě konec světa. Ale já jsem v pohodě.
3: A země je placatá.
2: Ne, ježišmarja, to už jsem měl v jiný písničce zase. Ale o tom, že já jsem v pohodě, protože mám papíry na hlavu. Víš, je to z pohledu vlastně těch, že jako v momentě, kdy svět se zbláznil, tak následují šílence, protože...
3: Jo, je to jasný.
2: Ty moje papíry na hlavu, ty vidí, jak na to.
1: Tak tady je osmé místo, Xyndla X a Dovolená v České desítce.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Písnička, o které už bylo řečeno asi všechno, vznikla během společných hraní na vzpomínkových koncertech pro Davida Stypku. Původně ji měla naspívat jenom Eva na své album. Nakonec je z toho duet, který zazněl i letos na Eviných koncertech v pražském Edenu. Písnička se dokonce 17krát umístila na první příčce české desítky. Teď po 23 týdnech v žebříčku je 7. Takže Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si? Teď ale první místo. Ne aktuální české desítky, ale první místo z roku 1998.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
1: Nejhranější českou písničkou v roce 1998 byla touto dobou písnička Dej mi pusu od Alice Springs. Vydrželo jí to 6 týdnů. Písnička vyšla v roce 1998 jako titulní skladba stejnojmenného alba. A je to přesně ten typ písničky, který vám možná po prvních tónech okamžitě vrátí nějakou tu vzpomínku na 90. léto, diskotéka, rádio, co? Svět byl možná trošku jednodušší. Takže Alice Springs a Dej mi pusu. Teď v české desítce na Blaníku.
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Pohled.

0: To byla vzpomínka na rok 1998. 6 týdnů, nejhranější česká písnička v éteru. Alice Springs a Dej mi pusu. A za chvíli už zase zpátky k aktuálnímu žebříčku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.

0: Ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Pohodové České rádio.

0: Po prvním pohledu zpátky je tady opět žebříček 10 nejhranějších českých písniček v rádiích napříč republikou. Posloucháte Českou desítku na Blaníku. A teď 6. místo České desítky. Poetika a její letošní novinka Blízko. Pozitivní písnička, která říká vlastně docela jednoduchou věc, když máte vedle sebe toho správného člověka, nepotřebujete už hledat nic dalšího. Na skladbě se kromě Ondřeje Brejšky podíleli muzikanti z Polska, Německa a Rumunska a právě z původně anglicky zpívané verze nakonec vznikla ta česká, která se jmenuje Blízko. V české desítce je už 13. týden a od minula si o jednu příčku polepšila. Takže Poetika a Blízko, aktuálně 6. místo české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo.

0: desítka na rádiu Blaník. Tak to byla Dominik Aladža společně se skupinou Krištof a jejich Půlnoční hřích, který je dnes na pátém místě české desítky. Zároveň je to písnička, podle které se bude jmenovat celé nové album skupiny Krištof, které vyjde už za pár týdnů. Ale Dominika teď řeší úplně jinou věc, než je Půlnoční hřích. Kvůli zranění totiž musela vzdát účast na světovém finále Miss Grand International v Thajsku, kam měla odletět reprezentovat Česko. Zastoupí první vicemis Hana Dětková. Pro Dominiky je to nepříjemná zpráva i proto, že se na soutěž připravovala prakticky celý rok. Hudby se ale vzdát nemusí. Právě letos se přidala ke skupině Krištof v téhleté písničce Půlnoční hřích a písnička má za sebou i nahrávání v Real World Studios Petra Gabriela. Takže jeden plán nevyšel, ale ten hudební jede dál. Tak to bylo páté místo a teď už jsme na bramborách. Ne v kuchyni, ale v české desítce. Je tady čtvrté místo. Konec konců je bramborová sezóna. A tahle medaile teď patří Marku Ztracenému, který si ji vysloužil s písničkou Obuj si mé boty. Takže čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář.

0: písnička na rádiu Blaník.
1: Čtvrtá nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Obuj si mé boty a Marek Ztracený. A před stupínkem vítězů ještě druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Navzdory hříchům. Už samotný název písničky zní trošku jako životní bilance. Člověk udělá pár chyb, pár věcí pokazí, ale hlavně jde dál. A přesně tenhle motiv je v písničce hodně výrazný. Petr Kolář patří mezi zpěváky, jejíž hlas poznáte během pár vteřin. A to se zřejmě stane. A příští týden v pátek vám třeba Petr i tuhle písničku zaspívá na posledním z letošních letních koncertů Blaníku na Velkém náměstí v Prachaticích. Bude tam určitě. Teď v české desítce, navzdory hříchům, písnička, která byla v roce 2011, 8 týdnů nejhranější českou písničkou v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: Druhý pohled zpátky. 8 týdnů byla touto dobou v roce 2011 nejhranější českou písničkou v rádiích ta, která právě dozněla. Navzdory hříchům od Petra Koláře. A jdeme na stupínek vítězů. Selhání, písnička od Činasky, která se v české desítce drží 21. týden. Činasky mají za sebou opravdu nabité léto. Tento týden navíc odehráli speciální koncert v pražské Troji, kterým zakončili svoje letošní open air léto. A Praha přitom původně v plánu vůbec nebyla. Koncert přidali až později kvůli velkému zájmu fanoušků. A právě během tohohle turné představovali i svoji letošní novinku Selhání. Ta navíc dostala ještě jednu podobu. DJ Frick ji předělal do remixu, který kapela zařadila i do programu svého turné. Původní Selhání je přitom písnička o nepovedené lásce, která nekončí dramatem, ale spíš smířením, že to tentokrát prostě nevyšlo. Takže Činasky a Selhání, tady je třetí místo české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Malinovej sirup a Miraj. Tentokrát na stříbrné pozici v České desítce. Před týdnem byla tahle vzpomínka na léto strávené u babičky v České desítce šestá, což je ostatně i počet týdnů v žebříčku. A než přistoupíme k prvnímu místu, tak rekapitulace. Všechno je v pořádku, zpívá skupina Opět a Radeček, tentokrát na desátém místě České desítky. Devítka stejně jako před týdnem patří skupině UDG a písničce Odlétáš. Osmé místo obsadil Xindl X a jeho Dovolená. Ze čtvrtého na sedmé to tentokrát vzal duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si? Už nehledám to místo, kde všechno mám. Šesté místo patří Poetice a písničce Blízko. Pátou nejhranější českou písničkou v éteru byla písnička Půlnoční hřích, kterou si zaspívala skupina Krištof a Dominik Galáďa. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Na čtvrtém místě je Marek Ztracený a Obuj si mé boty. No a bronzem se tentokrát mohou pochlubit Činasky za písničku Selhání. Zatímco malinovej sirup od Miraj se popíjí na místě druhém.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Někdo má a někdo nemá. A Eva Farná má. Před časem měla na prvním místě České desítky písničku Vzpomeneš si, kterou naspívala společně s Mirajem. No a potom vytlačila svou vlastní písničku jinou písničkou, kterou naspívala už sama. A ta se drží na prvním místě už šestý týden. Jmenuje se Neříkej, co má se stát.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Blaník.
1: Neříkej, co má se stát, a Eva Farna v České desítce na Blaníku. Opět už po šesté na prvním místě. Eva je od začátku září zpátky v porotě Superstar společně s Palem Haberou, Jakubem Prachařem a Kalinem. Pro Evu je to návrat do poroty po 13 letech. Letos navíc vydala nové album a hlavně má za sebou vyprodané koncerty v pražském Edenu. Takže pokud pro někoho je rok 2026 rokem úspěšným, je to rozhodně Eva Farna. Tak ať je pro vás úspěšný i ten následující týden, protože u žebříčku nejhranějších českých písniček se setkáme v premiéře zase v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Ta dnešní česká desítka už je u konce. Ještě poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.
3: Petře, díky, a za chvíli bude 13. hodina. Jirka Frélich přeje krásnou neděli, hezké odpoledne. Po 13. hodině Hana Zagorová, maluj zase obrázky.
4: Krásné auto v garáži, přepichový byt.
3: Krásná písnička z cirkusu Humberto, Karel Gott, Krev toulavá. Ale hned s úderem 13. hodiny divoký byl Ačmelák. Každopádně na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Dešť se prohnal Libereckým krajem, tou západní částí od Liberce směrem na Ústí, také prakticky celým Ústeckým krajem, a už nám prší i na Karlovarsku. No a postupně se první deště objevují severně od Olomouce, ano, postupně se zatáhne na celém našem území, i když jižní Čechy a Morava se mohou těšit na více sluníčka. Proto do odpoledne právě na Moravě a v jižních Čechách se můžou objevit celkem sympatické teploty až do 22 stupňů, jinak většinou okolo 17. A co se týká právě těch dešťů, tak podle mého názoru to srazí teploty dolů, což mi asi potvrdí i meteorolog Martin Tomáš.
5: Přesně tak, to, co nás dneska přechází, ty srážky, tak je studená fronta a za ní bude takové typické počasí za studenou frontou. Teploty zítra o dost nižší než dnes, 12 až 16 stupňů. V nížinách při déle trvajícím slunečním svitu může být až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 8 stupňů Celsia. No a bude větrno, čekáme mírný, během dne většinou čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině.
3: No a babí léto to prý ještě nevzdává, konkrétně příští víkend má být od 20 do 25 stupňů, ale až na konci týdne. Nejprve nás čeká chladný start od pondělka.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
7: Blaník. Přeji vám pěkný den. Masožravé rostliny z celého světa dnes lákají do Ostravského muzea. Končí tady totiž prodejní výstava, na které jsou k vidění desítky druhů, od známých mucholapek a láčkovek až po vzácné sběratelské rarity. Návštěvníci se mohou dozvědět, jak fungují jejich důmyslné pasti. Výstava je otevřená do 6. večerní. Vůně čaje dnes provází Luhačovice. Ve slunečních lázních vrcholí festival, který představuje čajové kultury z celého světa. Návštěvníci mohou ochutnat zelené, černé i oolong čaje a sledovat tradiční čajové obřady. A milovníci psů mají dnes namířeno do Šumperka. V areálu Pavlínina dvora se koná šumperský hafan. Soutěží tady psy bez ohledu na rasu, věk a nebo velikost. Akce začíná právě teď a pokračuje až do 6. večerní. Tolik víkendové tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.

0: Oldřich
1: na rádiu Blaník.
2: Za pár vteřin už jedna hodina odpoledne a stále pro vás máme tento víkend lístky na Olgu Lounovou 2, 4, 6, 8 lístků bychom to měli. Tak držím palce, hrajeme právě o tyto vstupenky. Jakmile uslyšíte Olgu Lounovou, volejte 800 109 109. Kdo se dovolá jako třetí, dvě vstupenky má doma. Tak držím palce a může to přijít kdykoliv. Teď ale divokej byl a písnička Čmelák.

0: Čechomor a písnička Tady jsme doma a Čechomoři budou jako doma na posledním letním koncertě Rádia Blaník. Vyrazíme směr Prachatice a to v pátek, už bude 25.9. No a kromě Čechomorů dorazí taky Olga Lounová, naše blanická kapela a Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. A myslím si, že to bude velkolepé, protože tento letní koncert v Prachaticích zcela uzavře ty letošní letní koncerty a my si to všichni tady z Blaníku hodláme pořádně užít.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak buďte u toho s námi, velké náměstí Prachatice. Startujeme úderem 16. hodiny, tak v pátek si to rozhodně dejte do kalendáře, protože vstupné se neplatí. Zase tam budou ty stánky s těmi dobrotami, zase tam bude i náš blanický stánek, kde si budete moci něco zakoupit anebo zdarma získat tu samolepku sluníčkovou. Na základě té samolepky můžete vyhrát 5 nebo 7 tisíc korun anebo dokonce 100 tisíc korun. Tak letní koncert Rádia Blaník, Prachatice, velké náměstí už v pátek.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: 2 minuty a bude 1:45. Teďka už slovenská kráska. Zpěvačka Kristýna a písnička Stonka.

0: Na Blaníku Argema písnička Prohrát není žádná hamba, vyhrát je ale určitě lepší, zvláště v naší hře, kde můžete jenom zvítězit a prohrát nemůžete vůbec nic. Tak doufám, že máte samolepku Rádia Blaník, protože náš blanínský kolega už možná krouží někde kolem vás, tak kdyby vám zazvonil u dveří blanínský krajánek, otevřete mu, veze vám peníze. No ale když láska krouží, no to už je písnička Petra Koláře. Vůbec nepochybuji o tom, že nám zaspívá právě takovou písničku v Prachaticích, je to jedna z jeho novějších a má jí moc rád a na blanických letních koncertech jich rád dává k dobru docela dost ze svých posledních let, nicméně myslím si, že Petr Kolář určitě rozespívá Prachatice, no a zase za chvíli i vás, protože písnička zazní v našem vysílání. Koukal jsem na silnice, houstne nám provoz, je neděle odpoledne, tak míříme na chvilku i na dálnice.
1: Za volantem.
0: Podrobnosti pro nás má Petra z ředitelství silnic a dálnic.
2: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje pravý jízdní pruh na 43,5 kilometru dálnice D10 z Turnova na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. A kolona vozidel z důvodu dopravního omezení komplikuje provoz na dálnici D1 z Brna na Prahu. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Popojíždět budete mezi 179. a 168. kilometrem.
0: Pokud jste na silnicích, přejeme šťastnou cestu a můžete klidně využít naší dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71. Rádio Blaník.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
10: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
11: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
10: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
12: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
13: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
14: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
16: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
17: Protože s náma prodáte.
16: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.

0: ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Olga Lounová, to jste poznali velmi dobře, telefon 800 109 109 se okamžitě rozblikal.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Rádio Blaník, kdo pak první? Tak, ten mi to položil. Kdo pak je druhý? Rádio Blaník, dobrý den.
3: Tak už aspoň druhý.
0: Aspoň druhý.
3: Nevadí. Hele, kdo neskusí, nic nemá, ale už jenom to, že se člověk dovolá, tak je výhra.
0: Jirko, já tě zdravím, držím palce, první, druhý a příště můžeš být třetí třeba.
3: Třeba jo, držím jedna palce. A dva už to určitě, ale to se nepočítá, mějte pěkně.
0: Ahoj. Tak důležité je být třetí na naší lince, abyste vyhráli ty dvě vstupenky na Olgu Lounovou. Teď to přijde, já už vidím i číslo, vidím i dalšího v pořadí 4., 5., 6., 7., ale myslím si, že ten, kdo má 13 na konci, tak ta 13 bude šťastná. Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, vaše telefonní číslo končí číslem 13, jo?
4: Ano, 013.
0: No, je to tak.
4: Ale je to štěstí. Je to,
0: je to štěstí, já vám totiž tleskám.
4: Děkuju.
0: No, vy jste ta třetí na lince. Jak se jmenujete, prosím?
4: Andrea.
0: Andrea, odkud?
4: Z Chrastavy.
0: Z Chrastavy, vidíte to? Tak si potom sednete do auta, dojedete po dálnici D10 hezky do Prahy. Na koncert?
4: No.
0: Olgy
4: Lounové.
0: Tak a bude to ve čtvrtek 5. listopadu. Máte teďka dvě vstupenky od nás. Je to sraz optimistů. Byla jste na tom prvním srazu?
4: Nebyla.
0: Rovnou druhý. Ten bude lepší, větší.
4: No. Ještě jsem nic nevyhrála, tak teď jsem to zkoušela.
0: Teď jste to úplně na jedničku. Z Chrastavy se vám to povedlo. Vy tam máte ale déšť, že jo, že už prší?
4: Ne. Ještě ne. Je zataženo, ale bude se to chystat asi na nějaký déšť. No.
0: Dobrá.
4: Ale teplo pořád je, takže dobrý.
0: Vstupenky každopádně jsou vaše, někoho vemte sebou, užijte si to moc. Na srazu optimistů 5. listopadu letošního roku. A mějte se moc krásně.
4: Děkuju. Mějte se taky hezky.
0: A když je to ten sraz optimistů, tak další výherní písnička bude tato. A zase je to hra na třetího. Kdo bude třetí na lince na 800 109 109, tak je ten vítěz, který získává dvě vstupenky. Ono to přijde. Držím palce.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: A já vám přeji krásnou neděli, 20. září, musím říci, že ačkoliv taky máme nad Blaníkem zataženo, tak na Blaníku prožíváme sluníčkové září. Máte samolepku?
1: Samolepka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září. Pohodové české rádio.
0: A ode mě v tuto chvíli ještě Karel Gott a krásná písnička Krev toulavá a už se na vás těší kolega Vlasta Suk.

Slovenská skupina Elán a písnička Tanečnice z Lučnice, tak jsme dotančili až ke 14. hodině. Po 14. s Vlastou Sukem už třeba Standa Hložek a Petr Kotvalt a holky z naší školky. Yeah.

0: Taky Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky.
1: Pojď, pojď, už se nevracej, více okamžiky nestrácej.
0: A nebo Verona a Na mě nečekej. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, teď krátce mrkneme na silnice, na počasí přidáme zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Blaník za volantem.
0: Dopravní informace pro nás má Ivona z ředitelství silnic a dálnic.
4: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D10 na 43,5 kilometru ve směru na Prahu. Zdržení je 10 minut. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 171. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz, na této trase se zdržíte okolo 15 minut.
0: A pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 8 stupňům. V pondělí ráno očekáváme zmenšenou oblačnost, postupně bude oblačnosti přibývat, na většině území se vyskytnou přehánky, večer opět ubude přeháněk a částečně i mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 16 stupňům, na horách k 11. Toliko počasí a za chvíli už zprávy se Šárkou.
3: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji za nich je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
12: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Paliva zdražují, vláda slibuje zásah. Čech zemřel při nehodě lodi v Norsku. Halu v Rynholci předali hasiči majiteli.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Vláda má opatření proti drahým palivům. Konkrétní kroky oznámí po pondělním jednání kabinetu. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v debatě na CNN Prima News. Benzin nyní stojí průměrně 45,50 za litr a nafta 49 korun. Ceny výrazně rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Při nehodě lodi v Norsku zemřel Čech, další tři se pohřešují. K neštěstí došlo v pátek. Norští záchranáři po pohřešované rybářské lodi pátrali od pátku. Objevili ji v sobotu, ale bez posádky. Při pátrací akci nalezli jedno tělo. Místní policie nepředpokládá, že by nehodu někdo přežil. Nasazen byl i vrtulník. Hasiči předali majiteli halu v Rynholci. Budovu v pátek zachvátil požár a způsobil škodu asi 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím hasiči nevyhlásili. Halu ještě zkontrolují termokamerou, jestli někde nejsou skrytá ohniska. Vyšetřování příčiny požáru pokračuje. Požár v Rynholci na Rakovnicku hasilo přes 100 hasičů, byl vyhlášen třetí poplachový stupeň. Téměř každý školák starší 10 let má drobné vady držení těla. Mladých pacientů z bolestmi pohybového aparátu výrazně přibývá. Co je důvodem, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
16: Mají zaťaté šíjové svaly. Chybí jim dovednosti v hrubé i jemné motorice, zaostávají ve vývoji svalu a kostry. Některé vady zad sledujeme u téměř všech dětí od 5. třídy výš. Přibývají i bolesti hlavy, šlách nebo kloubů. Tyto problémy znají odhadem 3 ze 4 teenagerů.
14: Školním dětem fyzioterapeuti doporučují hýbat se alespoň polovinu času, který prosedí ve třídách. To byly zprávy, teď už předávám slovo Vlastovi.
17: Vlasta Suk
13: na rádiu Blaník.
18: Ano, už jsem s vámi, přeju krásnou neděli. Kolegu Jirku Frelicha vystřídala Vlasta Suk. Před půl hodinkou zhruba jste slyšeli Olgu Lounovou.

0: Jaroslav Uhlíř, taky Zdeněk Svěrák a narozeninová.
1: S Blaníkem a Centropolem.
0: Mimochodem, Jaroslav Uhlíř měl v pondělí 81. narozeniny, tak ještě dodatečně přejeme všechno nejlepší. A co takhle, kdybychom vám přivezli hromadu peněz? Kolega Lukáš Valenta opět v terénu kontroluje nalepené samolepky. Pokud jste je stáhli z našeho webu nebo získali na našich letních akcích a nalepili, tak možná, že dneska u vás zazvoní. A u jednoho posluchače už skutečně zazvonil. Dneska je v Karlovarském kraji. Lukáši, dobré odpoledne, ahoj.
2: Krásný a pohodový den, já zdravím z Toužimy, kde máme dnes prvního výherce, Štěpánku Kováčovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítám vás a jsem ráda, že jste dorazili.
2: Tak kde pak máte samolepku?
3: Samolepku mám na dveřích u výtahu.
2: A čí to byl vlastně nápad zapojit se do soutěže?
3: No můj.
2: A vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
3: No krásnej, nečekaný a radostnej, prostě skvělej.
2: Máte nějaký plány s výhrou?
3: No já si ji uložím na Vánoce.
2: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického konopiště do 27. září?
3: Já nevím, to neumím odhadnout. Milion.
2: Dobře, hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: A já vracím slovo zpátky do studia.
0: A já děkuju. No a samozřejmě přeju šťastnou cestu za dalšími posluchači.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.
0: Teď už se jdeme zase hrát. Scorpions, Stella Venue. A za chvíli hezky česky Leona Machálková. Dáme si Kometu. Bude 14:15. Dobré odpoledne.

0: Krásná písnička z konce 90. let, konkrétně z roku 99. Nádherná píseň o Leoni Machálkové. O hudbu se postaral Karel Svoboda, o text Jaroslav Machek, ale písnička je starší. Už v roce 80 je naspívala Jana Kratochvílová pod názvem Dlouhá bílá žhnoucí kometa. Později samozřejmě proslavila opět písničku Leona Machálková. Tak já doufám, že vás potěšila, obě jsou pěkné, za chvíli Olympik a nech to být. Taky Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky a já vám přeji krásnou neděli. Za 9 minut bude půl třetí.
1: Dobré ráno, Radio Blaník. Končí nám léto, ve středu začíná podzim.
2: Ale i ten podzim si uděláme na Blaníku hlavně pohodový.
1: Přesně tak, budeme rádi, když budete s námi. Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
2: a Adéla Malac.
3: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno. Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportal.
15: Jen si duši nepořeš.
16: Ještě tady, Broučku, vidíš?
17: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
18: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
19: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
20: Protože s náma prodáte.
19: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
21: Vychutnejte si vdle plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90. Sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.

0: Tolik Verona a na mě nečekej. Vy si rozhodně počkejte na další české písničky za chvíli. Krištof a Hollywood či Věra Martinová, O pane náš. A ještě předtím, teď krátce před 3:15, repríza pátečního dílu pořadu Na cestách s kolegou hercem a Miroslavem Táporským. Tak jdeme na výlet, já vám přeji příjemný poslech.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes vám chci představit místo, kde promlouvají kameny. Je to na úpatí Krkonoš v malebném městečku jménem Žacléř. Možná jsem to s tím promlouváním trochu nadsadil. Nejde tu o nějakou magii, ale o vědu. V parku před místní základní školou vznikla jedinečná venkovní geologická expozice, která přibližuje fascinující příběh zemské kůry v těchto místech. Tato expozice pod širým nebem je výsledkem několikaleté práce žáků základní školy, kteří v terénu pozbírali a vybrali 9 reprezentativních hornin, z nichž vytvořili základ expozice. Ta prošla v roce 2024 rekonstrukcí a byla rozšířena o nové vzorky a moderní informační tabule. Každé stanoviště představuje jiný typ horniny. Návštěvníci se zde mohou seznámit se všemi 3 základními typy hornin – usazenými, vyvřelými a přeměněnými. Každý kámen je doplněn o podrobný popis, který vysvětluje jeho původ, složení i význam v geologickém vývoji regionu. A tak tu najdete například filit, jemně vrstevnatou přeměněnou horninu, nebo bazalt, tmavou vyvřelinu, vzniklou z lávy, která se dostala na povrch během sopečné činnosti, nebo světlý riolit, který vytváří výběžky v krajině. A nechybí ani krystalický vápenec a mramor jako připomínka dávného mořského dna, které se v průběhu milionů let proměnilo tlakem a teplotou. Z usazených hornin zde uvidíte slepence, pískovce a jílovce vzniklé z materiálu splaveného z dávných hor do jezerních pánví. Žacléřsko je geologicky mimořádně pestrý region, což dokazuje právě bohatá skladba hornin. Zajímavostí je, že některé horniny v expozici obsahují skameněliny pravěkých rostlin, které nám přibližují dobu, kdy krajinu pokrývaly bujné pralesy. Zmíněné rostliny se staly základem pro vznik uhlí, které se v Žacléři těžilo až do konce 20. století. Expozice je volně přístupná po celý rok a najdete ji snadno přímo v centru Žacléře. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Pohodové České rádio.

0: skupina Krištof a vydařená písnička, která nás teď rozproudila. Jmenovala se... A já doufám, že potěšila krátce před 15. hodinou. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis. No pak opět pohodové písničky. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. Taky vybíráme Lucii Vondráčkovou. A na rozjezd Petra Muka Zrcadlo. Hrajeme hezky česky a za 7 minut bude 15 hodin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 16 stupňům, na horách k 11. Foukat bude mírný, v průběhu dne přechodně čerstvý severozápadní vítr. Ráno očekáváme zmenšenou oblačnost, postupně bude oblačnosti přibývat. Na většině území se vyskytnou přeháňky. Večer opět ubude přeháněk a částečně také mraků. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na dálnici D35 na 286. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc stojí porouchané auto. Projíždějte tedy velmi opatrně. Na Přeslavsku při průjezdu Štibořicemi a Nikolčické ulici se srazila dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná Kyvadlově. Ve Frýdku Místku v ulici Elišky Krásnohorské u křižovatky 100. se srazila dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Dva horolezci se zranili u Adršpachu. EET se vrátí v lednu. Liberec ozdobí ocelová palma. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. V Adršpašských skalách spadl horolezec. Muž se zřítil na jistícího kolegu z výšky asi 8 metrů. Oba utrpěli středně těžká zranění. Na místě zasahovali hasiči, záchranáři, skalní záchranná služba i vrtulník. K nehodě došlo v těžce přístupném terénu. Zásah byl proto podle hasičů komplikovaný. Vrtulník oba zraněné vyzvedl pomocí lanového podvěsu. Do nemocnice je ale dopravila sanitka. Vicepremiér Karel Havlíček odmítá rychlé zvyšování obranných výdajů. Podle něj by vyšší tempo vedlo ke zbytečně drahým nákupům. Řekl to dnes v debatě na CNN Prima News. Česko má podle návrhu rozpočtu příští rok poprvé vydávat na obranu 2% HDP. Země NATO se přitom zavázaly do roku 2035 zvýšit přímé obranné výdaje na 3,5%. Návrat elektronické evidence tržeb přinese podnikatelům nové povinnosti. Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem. Ať už půjde o hotovost, mobil, kartu, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
3: Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají. Naopak, běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou.
2: Nová podoba EET má začít fungovat od ledna příštího roku. V Liberci mají novou sochu, jmenuje se Támar a odhalena bude v pondělí. Dílo vytvořil český sochař Čestmír Suška.
4: Je to ocelová roura, která vysloužila svému účelu. Já jsem se jí zmocnil a přemýšlel jsem, co z ní udělám. Rozhodl jsem se, že udělám něco, co bude připomínat biblickou postavu Támar z příběhu Genesis 38. Támar hebrejsky znamená palma, takže roura připomíná palmový kmen.
2: Socha stojí u radnice, je osvětlená a bude svítit i zevnitř. Tolik zprávy, já opět předávám slovo Vlastíkovi.
5: Díky, pokračujeme v odpolední krasojízdě.
0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
5: No a rozjíždíme další společnou 60-minutovku. Teď je přesně 15 hodin. No a co nás čeká? Už se těším na vaše radosti, ano. Při víkendu mi opět můžete posílat textovky, co vás potěšilo, co vám udělalo největší radost v tomto týdnu. Tak se budu těšit krátce po půl čtvrté, si některé z nich dáme do vysílání. A hezky česky vám zahraju Petra Muka a taky Lucku Vondráčkovou. Už za chvíli.

0: Olga Lounová, jsem optimista.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Výherní písnička, která vás mohla dostat na koncert Olgy Lounové, druhý sraz optimistů v listopadu, ano, v pražském Auto Univerzu. Posluchačka Veronika Sturnová na telefonu. Je to tak?
3: Já vás zdravím, ano.
0: Dobré odpoledne a vy jste vítězkou.
3: Super.
0: Vy jste to zvládla jako třetí, jaké jsou pocity?
3: Nádherný, Olgu Lounovou miluju, takže super.
0: No paráda, takže vyrazíte na koncert, moc
3: určitě
0: si to užijte.
3: Ráda.
0: A ještě mi řekněte, jaký byl víkend, nebo ještě pokračuje, ale jak jste si užila sobotu a dnešní část neděle?
3: Nádherný, byli jsme na houbách, plné košíky, takže značka ideál.
0: Opravdu rostou takhle ve velkém, jo?
3: Rostou ve velkém, přesně tak.
0: Nějaké konkrétní místečko? Nemusíte úplně jako na centimetr.
3: Český ráj.
0: Český ráj. Takže český ráj, tam by to chtělo kosu na houby, říkáte, jo?
3: Možná by to i tak šlo na některé druhy.
0: No tak to je dobré vědět, já jsem zrovna dneska diskutoval, jestli rostou, nerostou, tak víme, že v českém ráji rostou, tak to slyšíte. Tak Veroniko, díky za informaci, užijte si koncert.
3: Taky vám děkuji.
0: Nezavěšujte mi a mějte se krásně, naslyšenou.
3: Taky hezký den všem posluchačům.
0: No a další výherní písnička před námi, K výškám. Tiše se milovat a nekonečně svát. Jakmile zazní, volejte studio 800 109 109, vyhrává třetí volající.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Teď už písnička What a Feeling a Jelinkara, za chvíli hezky česky Lucka Mondráčková a Kdo tě má rád. My vás máme rádi. Tak poslouchejte Blaník, 10 minut po 15. hodině.

0: Tehdy mladinká, 15-letá Lucie Ondráčková zpívala v 95. písničku Kdo tě má rád? A tahle píseň se nám i vám líbí dodnes. Já doufám, že potěšila teď krátce po 15:15. No a co vás potěšilo v tomto týdnu nejvíc? Zapřemýšlejte, nás to zajímá. A neptám se jen tak náhodou, ale proto, že si ty některé vaše radosti dáme do vysílání. Zase krátce po 15:30, tak jak jste zvyklí každý víkend. Tak co to bylo? Může to být opravdu cokoliv. Tak zapátrejte ve své paměti a pochlupte se SMS-kou na 603 118 118. Za několik málo minut si některé ty vaše radosti, jak už jsem říkal, přečteme. A k tomu písničky od Marka Ztraceného nebo Ivety Bartošové. Bude tu nekonečno.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Mladíku.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
8: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
9: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
12: Vychutnejte si v Dille plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90, sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.
13: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.

0: Iveta Bartošová, krásná písnička, Nekonečná. Na Blaníku 8 minut po půl čtvrté a já už vím, co vás potěšilo. Na telefonu čeká posluchačka Lenka z Mostu. Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to bylo, co vám udělalo velkou radost?
1: No to, že ty brambory, že ty oby snět, protože on vůbec kováře nezná. První je to důchodce, leží si tam a já běhám po lese a pak musím dělat obovou omáčku, no. Mm-hmm. A nakonec to potvrdili lidi, že ten hřebkovář je opravdu vzácná houba a dobrá.
0: Mm-hmm. A takže rostou tedy i v Mostu?
1: No roste tady neskutečně hub, všude hub, je strašně moc.
0: Tak vidíte to, v této hodině jsme slyšeli, že rostou v Českém ráji, v Mostu. Takže čas vyrazit, co říkáte, Lenko?
1: Když jsem byla, teď jsem to unavená, teď musím chodit nakupovat.
0: No tak jo, tak já vám děkuju za informaci. Mějte se krásně, díky, že jste napsala zase někdy naslyšenou.
1: A vy se taky mějte krásně a hlavně ať se daří. Hezký den, Baníčku.
0: Děkujeme, tak je, se daří. A ještě spousta dalších SMSek, třeba tahle. Měla jsem radost, že vnučka zvládla v pohodě operaci, už je z nemocnice doma. Velký dík patří všem doktorům, sestřičkám v Šumperku. Dobrý den, potěšil mě 8. megasraz bíglů na Krasíně. Sešlo se tam 155 bíglů a byl zapsán nový rekord v počtu bíglů na jednom místě. Jana. Dobrý den, tento víkend jsem si užila se svými kamarádkami na wellness v Polsku. No co vám budu popisovat? Bazén, vířivka a skvělá nálada. A to mě udělalo ohromnou radost. Martina ze Zruče nad Sázavou. No Martina, úplně závidíme. A největší radost nám udělalo, že jsme zvládli udělat šampiony na mezinárodním výstavním víkendu v Chorvatsku. Rubinka, Miminka, Dianka, zdraví paníčky. Iveta, Alenka a Elena. Jirka ze Suchovršic, moc mě potěšili včerejší otevřené hospody v Trutnově. Skvělé skupiny, pivko, super lidi a taky akce. Ještě třeba tahle SMSka z té veliké kupy, milý Blaníčku, mě udělalo obrovskou radost a to dovolená v Chorvatsku se svými dětmi Tomem a Slucinkou a Pavlem a vnoučaty Domčou, Klárinkou a Matýskem. Úžasná dovolená, perfektně jsme si to užili. Sice na ostrově, kde nic tu nic, a o toto bylo suprovější. Jako Robinsoni, s pozdravem Liduš z Bíliny. Tak vás taky zdravíme, máme ohromnou radost, že vám to všechno klaplo. Tolik tedy pro dnešek vaše potěšující SMSky, další zase příští víkend, krátce před 3/4 na 4. Za chvíli Lenka Filipová a věnování a taky šaman od kabátů.

0: skupina Kabáta, píseň Šaman. Do pohody nedělního odpoledne my pokračujeme dál. Za okamžik čerstvé informace, co je nového, zjišťovala kolegyně Šárka Vikydalová. Takové počasí a dopravní servis má pod palcem dnes kolegyně Ivana Balkovská. Tak se těšte, za chvíli si řekneme víc. A co si budeme hrát dál? Třeba Helenu Vondráčkovou a Václava Neskáře. Taky činosky. A jedna na cesty od Pavla Bobka. Aby se vám dobře jelo z chalupy domů. A nebo do práce z práce. No, zkrátka, všude, kde nás posloucháte, vám Blaník dál bude hrát hezky česky. Za 8 minut už bude 16 hodin.
1: Radio Blaník. Počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 16 stupňům. Ráno očekáváme zmenšenou oblačnost, postupně bude mraku přibývat. Na většině území bude také pršet. K večeru opět ale ubude přeháněk a částečně také oblačnosti. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Na D48 na 17,5 kilometru ve směru na Frýdek Místek máme porouchané auto. Očekávejte zdržení a určitě projíždějte velmi opatrně. Na Frýdecko Místecku v Třinci v Lidické ulici došlo k havárii vodovodního potrubí. Tady je silnice uzavřená, zvolte určitě jinou trasu. V Karviné v ulici U Kovárny u křižovatky Spolní počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. A na Novojičínsku ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Ferdiše Duši v úseku mezi ulicemi Sídliště Beskidské a Utírny probíhá oprava povrchu silnice. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Maxi.
7: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Ne, můj oblíbený hrnek.
9: Tak tohle není dobrý začátek dne.
10: No to snad ne.
11: Nemáte svůj den?
12: Tak si udělejte Alegria den!
13: Alegria dny jsou tady!
11: Se slevou 7% na zážitky.
13: Zážitkové restaurace,
11: pobytové zážitky,
13: adrenalin,
11: automoto a mnohem víc.
13: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
13: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
16: Nákupy v onlineshop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
20: Zprávy Rádia Blaník.
21: Stručně, jasně, přehledně.
22: Na šumavské trasy vyrazili běžci. České zásobníky plynu jsou plné ze 3/4. V Mošnově pokračují dny na to. Pohodové odpoledne přeje Šárka Vykdalová, na řadě jsou zprávy. Šumavou proběhl rekordní počet běžců. Třetí ročník seriálu Běhej lesy přivítal přes 1700 sportovců. Lesní smečka se rozběhla šumavskou přírodou v okolí Černého a Čertova jezera. Na výběr měla rychlých 5 kilometrů i kopcovité výzvy na 13 a 18 kilometrů. Poslední zastávkou akce bude 10. října Lednice. Zásobníky plynu jsou nyní plné ze 74%. V debatě na CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle Havlíčka je nyní nutné nakupovat zásoby plynu kvůli aktuálním cenám na trhu s rozvahou. Nedostatek plynu na zimu ale podle něj nehrozí. Dny na to vrcholí. V sobotu je navštívilo 92 tisíc lidí. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě se tu koná po 26. Akci v Mošnově si nenechali ujít také prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Mezi nejatraktivnější ukázky patří předvedení letounu Tornádo v německých barvách, vystoupení leteckých akrobatických skupin či show britských Red Arrows. Horské lázně Karlova Studánka rozšiřují svou péči o onkologické pacientky. Nově nabízejí ucelený léčebný program pro ženy po léčbě rakoviny prsu. Během lázeňského pobytu projdou souborem procedur, říká ředitelka lázní Irena Vašicová.
23: Děláme takový program, dá se říct, na míru. Jsou tam běžné, samozřejmě léčebné procedury předepsané lékařem, ale také opakovaná konzultace s nutriční terapeutkou a psycholožkou.
22: Rakovinou prsu trpí v republice přes 100 000 žen. Důležité je včasné zachycení nemoci, kdy je vysoká šance na uzdravení. Tolik zprávy, teď už zpátky k písničkám. Slovo má Vlasta.
24: Vlasta Suk
25: na rádiu Blaník.
0: No a pokračujeme samozřejmě hezky česky, tak za chvíli Žentour a Proklínám, nebo Helena Vondráčková a Václav Neckář, Znala pana pána. No taky nezapomeňte, že i dnes můžete od nás získat minimálně 5 000 korun, a to za jednu jedinou vylepenou samolepku Blaníku a Centropolu. Tak máte ji? Pokud ano, nalepte si ji na viditelné místo. Pokud ji nemáte, můžete si ji třeba v tuto chvíli stáhnout z webu radioblaník.cz, hned se zaregistrovat přes formulář na adrese radioblaník.cz a čekat, jestli se u vás objeví kolega Lukáš Valenta. Pokud ano, a ukážete mu tu samolepku nalepenou, získáte minimálně 5 000 korun, ve finále 100 000. A z dalšího místa se nám přihlásí za chvíli, tak poslouchejte. Radio Blaník. Je 16 hodin.

0: Jan Kladecký, Žentour a proklínám. Tak pokud nemáte vylepenou samolepku, napravte to, abyste se neproklínali, protože opravdu stačí tak málo ke štěstí, jak penízkům.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Já myslím, že tohle za zkoušku 100% stojí a ta radost o to větší. Ano, tak jak tedy k tomu, abyste získali penízky, přistupovat? Jednoduše. Sluníčková samolepka Blaníku a Centropolu je buď na všech našich akcích nebo na webu, kde si ji můžete stáhnout, radioblaník.cz, pak se zaregistrovat přes náš formulář a pak čekat, jestli se u vás neobjevíme. Dnes v terénu kolega Lukáš Valenta, aktuálně se hlásí z Karlovarského kraje. Lukáš, já tě zdravím, ahoj, krásný den.
3: Krásnou a pohodovou neděli přeji, já se hlásím po druhé, tentokrát ze Sokolova, kde jsem navštívil druhou výherkyni Miroslavu Šusovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Na svém autě, je to moje první auto v 60 letech. A jsem hrdá na to, že ji tam mám a mám velkou radost, že jsem vyhrála.
3: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
4: No samozřejmě můj, protože poslouchám rádio Blaník celý den.
3: Já vám moc gratuluju, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Máte už nějaký plány s výhrou?
4: Ano, jedu za dcerou do Anglie, do Walesu a tam je všechny utratím.
3: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout, kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického konopiště do 27. září?
4: Nevím, tipnu si 528 300.
3: Tak jo, já vám přeju hodně štěstí a díky moc.
4: Děkuji moc, mějte se hezky.
3: A my se dnes uslyšíme ještě jednou. Mezitím vracím slovo zpátky do studia.
0: Tak já děkuju, přeju šťastnou cestu k dalšímu posluchači nebo posluchačce. A jak už jsem říkal, zaregistrujte se, nalepte samolepku a očekávejte kolegu Lukáše Valentu.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Pojďme hrát. Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra a Xanadu. A za chvíli třeba činasky 1970. Bude 4:05.

0: Emilia, krásná písnička pro vás, Big Big World, 8 minut před půl pátou, já přeji krásné nedělní odpoledne. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na pěkný výlet, tak my vám s tím pomůžeme. Na webu radioblaník.cz v sekci krajánek pro vás máme stovky tipů a další místa přibývají několikrát týdně, kdy vyrážíme do terénu. Máme tam pozvánky do zoologických zahrad, do dětských center, na hrady, na zámky, na koupaliště, já nevím, kde všude. No zkrátka, ten výběr je opravdu pestrý. Stačí jenom navštívit naše webovky radioblaník.cz, sekci krajánek a hezky po krajích si můžete vybrat a máme tam k tomu samozřejmě i fotky, videa, celé reportáže, takže určitě doporučuju a pak klidně můžete dát vědět, jestli vás něco zaujalo. Samozřejmě na další místo, jak už jsem říkal, vyjedu opět pozítří, tedy v úterý, tak se nechte pozvat. No a za chvíli třeba Jeláni, taky Zoo a nebo Maywood. Dobrý den.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Tak držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
3: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka? Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
9: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
10: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
11: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
10: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
12: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
13: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportal.
14: Jen si duši nepořeš.
15: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
16: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
17: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
18: Ostrava, Vítkovice a Opava.
19: Hledá
18: hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
19: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
20: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
21: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
22: Protože s náma prodáte.
21: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

lece. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: do černý stín.
1: Za námi Xindl X, krásná písnička Černý stíny. Za 2 minuty bude 3:45 a teď pro vás mám pozvánku na poslední letní koncert Blaníku.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Letos to bylo opět perfektní, ano, ostatně můžete nasát tu atmosféru z letních koncertů na sociálních sítích Rádia Blaník nebo na stránkách radioblaník.cz. No ale co je podstatné, že ještě nekončíme, ještě jedno místečko pro vás máme, a to konkrétně příští pátek. Sejdeme se, ano, v pátek 25. září, kdy dorazíme do Prachatic. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne na Velkém náměstí a opět pestrý hudební program. Petr Kolář. Taky Olga Lounová, se kterou si užíváme tento víkend. Blanická kapela nemůže chybět a dorazí i skupina Čechomor. Vstupné se neplatí, doprovodný program zajištěn, spousta jídla, pití, náš blanický stánek, kde si můžete zakoupit nějaký upomínkový předmět s naším sluníčkem, a taky tuto pro vás máme tu samolepku, která vám může přinést minimálně 5, ve finále 100 000 korun. Tak takový bude poslední letní koncert Blaníku v Prachaticích 25. září. A těšíme se na vás ve 4 odpoledne.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Slíbil jsem Pavla Bobka, tak taky svůj slib splním a pojďme si zaspívat. Veď mě dál, cesto má.

0: Začínáme další společná 60 minutovka. Čas nám pohodově plyne. Paolo Habera zpíval Boli jsme raz milovaní a už bude 5. Co nás čeká za okamžik? Čerstvé zprávy, počasí, dopravní servis, no a další pohodové písničky. Jak jinak od toho tu jsme, abychom vás těšili, hýčkali si vás českými písničkami. Petr Kotwald, Gejzír. A taky zaspívá Dalibor Janda. Píseň Vejdi. A Jaroslav Uhlíř, Severní vítr.
1: Je krutý.
0: Tak nikam nechoďte, užívejte nedělní odpoledne s Blaníkem. Hrajeme hezky česky, za 8 minut už bude 17 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Na Moravě a ve Stezku očekáváme ráno zmenšenou oblačnost. Postupně bude oblačnosti přibývat, na většině území se vyskytnou přehánky. Večer opět ubude přeháněk a částečně i mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 16 stupňům, na horách k 11. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
2: Za volantem.
3: Na trase Hodonín Veselí nad Moravou za Rohatcem narazilo osobní auto do stromu. Došlo tady ke zranění, místem projedete jedním pruhem. Na dálnici D35 na 286. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc stojí porouchané auto. Projíždějte opatrně. Dále zavítáme do Ostravy, ve Vítkovické ulici probíhají práce na silnici, místo je tady neprůjezdné. A v Ostravě v Železárenské ulici probíhají taktéž práce na silnici, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Vůně Asie, to je Palác Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palác Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
2: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Česko usiluje o členství v Radě bezpečnosti. Dětem chybí pohyb, bolí je záda. Příteský podruhé českým mistrem v rally. Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykydalová, na řadě jsou zprávy. Prezident Petr Pavel chce podpořit českou kandidaturu v OSN. Česko usiluje o nestálé členství v Radě bezpečnosti v letech 2032 až 33. Pavel to dnes řekl na briefingu před odletem do USA. Hlava státu chce v New Yorku jednat hlavně se zeměmi, které mohou kandidatuře pomoci. Česko bylo naposledy nestálým členem Rady bezpečnosti v letech 1994 až 95. Téměř každý školák starší 10 let má drobné vady držení těla. Mladých pacientů s bolestmi pohybového aparátu výrazně přibývá. Co je důvodem, říká fyzioterapeutka Iva Bílková.
1: Mají zaťaté šíjové svaly. Chybí jim dovednosti v hrubé i jemné motorice, zaostávají ve vývoji svalu a kostry. Některé vady zad sledujeme u téměř všech dětí od 5. třídy výš. Přibývají i bolesti hlavy, šlách nebo kloubů. Tyto problémy znají odhadem 3 ze 4 teenagerů.
18: Školním dětem fyzioterapeuti doporučují hýbat se alespoň polovinu času, který prosedí ve třídách. Rok hořců, tak označili letošek ochránci přírody. Chtějí tak upozornit na kritický stav populací těchto rostlin. Zájemcům dnes ochránci ukázali hořce brvité u Podmoklana na Havlíčkobrodsku v chráněné krajinné oblasti Železné hory. Sytě modrých květů na některých loukách napočítali i několik stovek. Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov. Po vítězství v závěrečném závodě v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře český mistrovský titul. Čerstvý český mistr po dojezdu neskrýval nadšení.
19: A je to něco neskutečného, já si myslím, že ti, co ví, co jsme si za ty dva měsíce prošli, tak to nebylo pro nás nic jednoduchého a já děkuji Ondrovi za tu obrovskou důvěru a že do toho šel ještě se mnou tady v Pačejově to zkusit a podařilo se nám to společně dotáhnout do šťastného cíle.
18: Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy Filip Mareš. To byly zprávy, teď už předávám slovo Vlastíkovi.
0: Tak já přeju krásné odpoledne, minuta a bude 17 hodin.
2: Vlasta Suk
17: na rádiu Blaník.
0: A stále hledáme ve vysílání výherní písničku Olgy Lounové K výškám. Protože když zazní a vy se dovoláte na 800 109 109, vyrazíte zdarma s někým kamarádem, s nějakým kamarádem, nebo s manželem, s manželkou, na sraz optimistů Olgy Lounové v Autum Univerzu, který se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu. Tak co, kde ta písnička bude hrát? Já to vím, ale neřeknu. Tak číhejte a těšte se, třeba vyhrajete. Třetí na drátě bude ten, kdo se bude radovat. 800 109 109.

0: Galounová nás vzala k výškám a tahle písnička vás mohla vzít zadarmo na její koncert.
1: Víkend s Olgou Lounovou
2: na Rádiu Blaník.
0: Jako třetí se dovolala posluchačka Zdeňka z Olomouckého kraje, z Brníčka. Zdeňko, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: A já mám radost.
3: Já taky.
0: Že se vám to povedlo. Tak jaké jsou pocity?
3: Úžasný. No, těším se.
0: No já si myslím, protože vystoupení Olgy Lounové, to je něco. Sraz optimistů. A vy zníte velmi optimisticky, takže vy se tam budete hodit na ten koncert.
3: Děkuju.
0: Tak ještě mi řekněte, jak jste si užila víkend?
3: O, pracovně. Jako, přiděláváme kuchyň, takže malujeme.
0: Aha, takže doma pracovně.
3: Ano, ano. No,
0: tak jo, tak ať vám to jde ještě pěkně od ruky. Koncert si užijte a zase někdy se budu těšit. Naslyšenou.
3: Děkuju moc, nashledanou.
2: Víkend s Olgou Lounovou
1: na Rádiu Blaník.
0: Teď už další hezké české, třeba Jaroslav Uhlíř a za chvíli i Dalibor Janda s písní Vejdi.

0: Tak tohle byl skvělý Dalibor Janda, který se v mládí živil jako dělník, vyráběl čerpadla, představte si to. Ale já mám velkou radost, že se nakonec začal věnovat hudbě a že nám naspíval tolik krásných písniček, které vám rádi hrajeme tady na Blaníku. Za chvíli třeba ABBA, Dancing Queen či Petr Kotwald a Geysir. A i dnes od 19 hodin pro vás máme písničky na přání. Tak určitě poslouchejte a kdybyste chtěli i vy někoho potěšit, můžete si v předstihu napsat přes naše internetové stránky radioblaník.cz.
1: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend v září.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
11: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: zpěvačka Pink, písnička Try, krátce před 6:15. Za chvíli hezky česky Babi Daněk a Rosa na kolejích, teď ale kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, možná jste někdy viděli dlažbu, která vypadá jako úplně obyčejná. Žádné velké otvory, žádná tráva ve spárách, žádný štěrk a přesto jí může voda po dešti projít. Jak je to možné? Jedno z řešení nabízí společnost Dyton se svou vsakovací dlažbou Aquapor. Její princip je poměrně zajímavý. Samotné tělo dlažby má porézní strukturu, takže voda neprotéká jen kolem jednotlivých dlaždic, ale přímo skrz ně. Představte si to trochu jako perník plný drobných bublinek. Voda má kudy procházet. Výhodou je především komfort. Nemáte tu široké spáry, do kterých se může zachytávat nepořádek a po takové ploše se pohodlně chodí, i v podpatcích. Hodí se proto třeba tam, kde potřebujete pohodlný povrch pro kočárek, kolečkové brusle nebo běžnou údržbu v zimě. Aquapor je navíc testovaný na zatížení až 8 tun a podle údajů výrobce dokáže propustit až 172 litrů vody na metr čtvereční za hodinu. Jenže pozor, ani ta nejlepší vsakovací dlažba nebude fungovat správně, pokud ji položíte na nevhodné podloží. Právě pod dlažbou je totiž schovaná jedna z nejdůležitějších částí celého systému. Musí tam být správně navržené propustné vrstvy z drenážního kameniva. Materiál nesmí obsahovat příliš mnoho jemných částic, které by postupně ucpávaly cesty, kudy má voda odtékat. Tloušťku dlažby nevybírejte jen podle toho, co se vám líbí. Jinou zátěž musí zvládnout chodník, jinou příjezdová cesta pro osobní auto a úplně jinou plocha, po které budou jezdit těžší vozy. Správná skladba podloží a odpovídající tloušťka dlažby jsou pro fungování celého systému zásadní. Další informace o vsakovacích a propustných dlažbách najdete na webu společnosti Dyton www.dyton.cz a podcast s rozhovorem na tohle téma najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Dobré rady do zahrady
1: na Rádiu Blaník. Luxusní dovolená.
2: Nová kola pro celou rodinu.
1: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
2: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
1: Jedeme s ní za vámi.
2: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.

0: John Lennon, písnička Woman. Já vám přeji krásný podvečer ve společnosti Blaníku. Zprávy počasí, doprava, tak to je aktuálně, co nás čeká v příštích minutách. No a pak z písniček třeba Jaroslav Uhlíř.
1: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru.
0: Zaspívá Václav Neckář.
2: S tou kytárou teď stojím před...
0: Nebo Iveta Bartošová. Nechte hýčkat, zase vám hrajeme hezky česky, tak jak to máte rádi. Za 9 minut už bude 18 hodin.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Bálkovská. Nejnižší noční teploty nám na Moravě a ve Slezsku klesnou k 8 stupňům. Ráno v pondělí očekáváme zmenšenou oblačnost. Postupně bude mraku přibývat. Na většině území se vyskytnou přehánky. Večer opět ubude přehánek a částečně i mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 16 stupňům, na horách k 11. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na firmu SFZ Tománek, půjčovna profi stavebních strojů a profi nářadí. www.půjčovnarental.cz SFZ Tománek.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D35 na 276. kilometru směrem z Lipníku nad Bečvou na Olomouc leží na silnici stražená zvěř, tak dejte pozor. Na obchvatu Hodonína se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a také policie. Kolona se ale netvoří, provoz je teď plynulý. V Ostravě ve Vítkovické ulici probíhají práce na silnici, tady je místo ale neprůjezdné, zvolte tedy určitě jinou trasu. A v Kyjově v Příční ulici probíhá oprava kanalizace, tak počítejte s omezením a jeďte opatrně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a za chvíli už zprávy se Šárkou.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
8: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
7: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Vůně Asie, to je Palace Food. Pokrmy z pánve a skvělé sushi. Přijď se přesvědčit do čínské restaurace Palace Food. Nově v Tesco Příborská Frýdek Místek.
3: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Pum sdělí vláda v pondělí. Metnar bude v Mnichově řešit migraci. Ultunový zvon mají v Loučce na Zlínsku. Hezký podvečer, zprávy pro vás má Šárka Vykydalová. Vláda chce zakročit proti vysokým cenám pohonných hmot. V debatě na CNN Prima News to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
18: Máme připravené opatření, zítra je sdělíme. Všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit. Čili zítra je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou, a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
17: Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Opatření už začaly přijímat i některé okolní země. Ministr vnitra Lubomír Metnar bude jednat o migraci. V Mnichově se příští týden sejde 18 ministrů vnitra zemí Evropské unie. Jednání se zaměří na další zpřísnění Evropského migračního paktu a posílení vnějších hranic unie. Ministři budou řešit také urychlení deportací lidí. Návrat elektronické evidence tržeb přinese podnikatelům nové povinnosti. Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, mobil, kartu, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Pokračuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
19: Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají. Naopak, běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou.
17: Nová podoba EET má začít fungovat od ledna příštího roku. Unikátní zvonkohru se 40 zvony mají v Loučce u Vizovic na Zlínsku. Dnes tam otevřeli novou kapli svatého Jana Pavla II. Největší zvon měří na výšku metr a váží 500 kg. Kaple vznikla z iniciativy místních. Slavnostního žehnání se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Stavba byla financována především z darů. Náklady byly zhruba 22 milionů korun. Tolik zprávy, předávám mikrofon Vlastíkovi a přeji hezký zbytek neděle.
0: A my děkujeme.
3: Plasta Suk
16: na rádiu Blaník.
0: Za jednu jedinou samolepku Blaníku a Centropolu můžete získat velké peníze, minimálně 5 000, ve finále rovných 100 000 korun. A právě v tuto chvíli může u někoho z vás, kteří jste se do hry přihlásili, zazvonit kolega Lukáš Valenta. Za chvíli se s námi spojí do vysílání, prozradí nám, koho potěší těmi penězi. No a další informace právě za pár minut. Teď hezky česky hrajeme krásným dívkám. Tohle je kapela Turbo a za minutu bude 18 hodin.

0: Blaníkem a Centropolem.
1: Ano, stále kontrolujeme, jestli máte nalepené sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu. Pokud ano, tak je velká šance, že u vás v příštích dnech zazvoníme. Teď kolega Lukáš Valenta objíždí kontrolovat a hlásí se nám zase do vysílání. Lukáši, ahoj.
2: Krásnou pohodovou neděli přeji. Já se hlásím po třetí a tentokrát z Krajkova, kde jsem naštívil třetí výherkyni Zuzanu Gasparikovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak kde pak máte samolepku?
3: Samolepku máme na autě a na dveřích.
2: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
3: Syna.
2: Já vám gratuluji, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Co pak uděláte s výhrou?
3: Rozmyslíme se s manželem, ale udělali jste nám velkou radost, protože dneska máme 18. výročí od svatby, takže s tím určitě něco podnikneme.
2: A vy jste rovnou i ve hře o 100 000 korun. Stačí tipnout. Kolik samolepek se nám podle vás podaří dostat mezi posluchače Blaníku od Blanického konopiště do 27. září?
3: 850 tisíc.
2: Přeji hodně štěstí.
3: Děkuji.
2: A teď už vracím slovo zpátky do studia.
1: A já děkuji, připomínám, že samozřejmě každý z vás má obrovskou šanci na výhru. Stačí si tu samolepku nalepit. A kdeže ji seženete? Buď na jakékoliv blanické akci, anebo si ji můžete stáhnout z webu radioblaník.cz. Tak hodně štěstí do dalších dnů.
0: Sluníčkové září.
4: S Blaníkem a Centropolem.
1: Teď už hrajeme zase hezky česky. Tohle je Iveta Bartošová a Tichá píseň. Užijte si to.

0: na Blaníku nás roztančili rajce. Fred, za 8 minut už bude 6:30. Počasí se nám pokazilo, téměř na většině území nám začalo pršet, někde i vydatně. A srážky máme očekávat i během noci. Zítra se ochladí, naměříme maximálně do 17, spíše od 12 do 15. Na horách jen kolem 8, ale v 6:30 dokonce po ránu čekejeme i přízemní mrazíky. Nicméně, pokud si říkáte, že už mapí léto odzvonilo, tak naštěstí ne, na víkend se má opět vrátit a teploty máme očekávat až do 25 stupňů Celsia, což je dobrá zpráva. Za chvíli Lucie Vondráčková. No taky Václav Neckář, třeba dáme písničku, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.
1: Končí nám léto, ve středu začíná podzim.
2: Ale i ten podzim si uděláme na Blaníku hlavně pohodový.
1: Přesně tak, budeme rádi, když budete s námi. Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Petr Slíva
2: a Adéla Malac.
3: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz
7: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Vážení přátelé, tady Štěpán Kozub a Jirka Krhut. Rádi bychom vás pozvali do ostravského Gongu na náš vánoční koncert, který proběhne 7.12. s celou kapelou. Spousta hostů, spousta písniček, cymbál, humor, dojáky, no prostě tak, jak to má být. Lístky kupujte na Ticketportálu.

0: muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
5: Protože s náma prodáte.
4: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
6: Hledáte toho nejlepšího pro svůj nový vůz?

0: a vozy MG. LXM Motors, váš autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai a MG.
1: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Ne, můj oblíbený hrnek.
2: Tak tohle není dobrý začátek dne.
3: No to snad ne.
4: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
5: Alegria dny jsou tady.
4: Se slevou 7% na zážitky.
5: Zážitkové restaurace.
4: Pobytové zážitky.
5: Adrenalin.
4: Automoto a mnohem víc.
5: U nás si vybere opravdu každý.
4: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
5: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
0: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
4: Rádio.

tetě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: chceteli.
1: Vloník vám dělá radost i v neděli v podvečer a hraje hezky česky. Důkazem toho Jaroslav Uhlíř. Ani k stáru nemám páru. Za 5 minut bude 6:45.
2: Víkend s Olgou Lounovou
3: na rádiu Blaník.
1: Tak, na Blaníku jsme včera a dnes rozdávali lístky na druhý sraz optimistů v O2 Univerzu. Olga Lounová už se tam těší. A jak by na něj závěrem pozvala naše posluchače? Olinko?
4: Můj milý posluchače rádia Blaník, já vím, že většina z vás jste opravdu velcí optimisté. Pokud ne, tak i přesto vás zvu na sraz optimistů, protože věřím, že vás tady přesvědčíme a že vám dobijeme ten optimismus na celé ty zimní měsíce. Ten koncert je opravdu specifický, unikátní, jedinečný a opakovat už třetí díl se nebude, takže pokud máte rádi písničky, které jsem napsala pro sebe a pro české zpěváky, jako je Protože to nevzdám a jsem optimista, Láska v housce, K výškám a tak dále, Patříme k sobě, tak přijďte, protože prostě si to tam spolu zaspíváme a prožijeme nejkrásnější večer listopadový, 5. listopadu.
1: Tak moc děkujeme, ať se to vydaří.
4: Děkuju moc, mějte se nádherně a těším se na viděnou na koncertě srazu optimistů 5. listopadu.
3: Víkend s Olgou Lounovou
2: na rádiu Blaník.
1: Tak a co si zahrajeme? Za chvíli Marek Ztracený nebo Michal Hrůza, písnička pro Emu.
2: Pohodové české rádio.

0: tady na Blaníku roznívají Cranberries. Přiblížila se 19. hodina. Už za okamžik vaše oblíbené písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi v příštích minutách třeba Eva Farná a Miraj, Vzpomeneš si. Taky zaspívá Pavel Bobek, Můj rodný dům. A s Michalem Davidem se koukneme, jak to vypadá v peklu Čertovina. Hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 19 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dneska večera taky v noci čekejme zataženo, déšť, přehánky a proměnlivá oblačnost nás čeká během noci a kránu. Jinak zítra opět proměnlivá, převážně velká oblačnost a sem tam přehánky, zejména na severovýchodě našeho území. Jinde srážky ojediněle, večer by měly ustávat a oblačnost začne ubývat. Zítřejší maxima od 12 do 17 stupňů, na jihovýchodě 18 a v 1000 metrech kolem osmičky, v noci a po ránu 11 až 7, při bezvětří pouhých 5 stupňů Celsia.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ne, můj oblíbený hrnek.
7: Tak tohle není dobrý začátek dne.
8: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den?
10: Tak si udělejte Alegria den.
11: Alegria dny jsou tady.
12: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace,
12: pobytové zážitky,
11: adrenalin,
12: automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
12: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yeso!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Pasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: A už tu máme 19. hodinu, rozjíždíme nedělní písničky na vaše písemná přání, startujeme s Karlem Gotem a za chvíli třeba Michal David, Peklo Čertovina.
1: Písničky na přání
4: na rádiu Blaník.

0: Karel Gott nám odstartoval nedělní písničky na přání a teď budeme hrát už podle vás.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A první přáníčko tu máme, milé naší Martince, posíláme přáníky jim dnešním 38. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho krásných zážitků a taky radostí s jejími skvělými klučíky. Přejí máma a táta, hlavně manžel Jirka a kluci Jiříček a Martínek a taky bratr s rodinou. Tak tady je písnička Perdono.

0: Tolik tady písnička Perdono. Posloucháte Blaník, hrajeme na přání. Ahoj, zahrajte písničku pro mého syna Rudolfa Koldu a jeho kamaráda Rudánku. Moc nám chybíš, návštěva byla super, strávený dopoledne. Zase se na tebe těšíme, parťáku, milujeme tě. Tvoje maminka, táta, Sofinka, Kačka a Patrik.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Peklo čertovina.

Peklo čertovina, Michal David. Posloucháte Blaník a jedeme dál na vaše přání. Všechno nejlepší k narozeninám Jeníku přejí spolupracovníci z Pardubic.

0: Bobek, můj rodný dům. Já vám přeji stále krásný nedělní večer s Blaníkem a pokračujeme na vaše přání. Před námi Slza Stele s Buckinghamem a písnička Na srdci. Prosím o zahrání písničky pro Natálku Svitákovou. Milá Natálko, přejeme ti všechno nejkrásnější k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a lásky, ať se ti v životě vydaří vše podle tvých představ. Posíláme ti písničku, která ti vždy dodá sílu a odhodlání. Máme tě všichni moc rádi, přejí Denny a pejsek Vendelínek, taky Míša s pejskem Tobajzem, mamka Martina a tačka Romana.
1: Radio
2: Blaník.

0: nesu tvůj žár.
1: Slza, taky se les Buckingham a Na srdci. A my pokračujeme. Na vaše přání, milá Aničko, přejeme ti k 12. narozeninám spoustu radosti, skvělých zážitků a báječných kamarádů. Krásné narozeniny ti přejí mamka, tačka a Barunka z Malé Hraštice. Tak samozřejmě, Aničko, i od nás všechno nejlepší. Vy jste chtěli písničku Otavy Farné ADHD, bohužel ji v archivu nemáme, ale já doufám, že potěší tahle se skupinou Miraj. Vzpomeneš si.

0: Eva Farna, taky Miraj, a vzpomeneš si, za 8 minut už bude 7:30, dál třeba PH Electro a Stereo Mexikou, anebo hezky česky.
1: Podívej,
0: Hana Zagorová, usnul nám spíš. A spousta dalších, tak příjemný poslech a pohodový dobrý večer přeji.
2: Rádio Blaní, písničky na přání.
3: Co se týče spánku, máme vše, od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdán.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DDBike.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
11: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Písničky na přání
8: na Rádiu Blaník.
9: A pojďme na další vzkazy pro dnešní večer. Milí Luky, všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a úspěchů do dalších let. No prostě přejeme všechno nej. Tvoje skupina, hlavně já, jsem ráda, že tě mám. Miluji tě, zlatíčko moje, Pavla. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro bráchu. Děkuji, hezký den, Kateřina posílá.
10: České rádio.

Rádio Blaník je s vámi i v neděli večer o 7:30 a pokračujeme na přání teď Hana Zagorová. Zahrajeme k 70. narozeninám a přejeme naší babičce a mamince Ivaně Brožové všechno nejlepší a chceme všichni, aby si tady s námi byla ještě spoustu let. K tomu ještě hodně zdraví přeje manžel Karel, synové Michal a Karel s rodinami, taky vnoučata Lukáš, Dominik, Sofie a Inuška. Blaník se přidává a posílá krásnou písničku Usnul nám spíš. Rádio Blaník.

Usnul nám spí a Hana Zagorová. Radio Blaník je s vámi, hrajeme písničky na přání a pokračovat budeme tímto vzkazem, abychom zahráli písničku pro Hanku Boublíkovou ze Žinkov. Hanko, k tvým blížícím se narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, jsme něco víc než rádi, že tě máme. Napsali Helenka, Mája a Marek a vybírají tuhle písničku.

Dobrý večer, posloucháte Blaník, pokračujeme na vaše přání. Teď zaspívá Jiří Zmožek. Dobrý den, Blaníku, přál bych si zahrát Aleně Loucké k narozeninám písničku. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Pepa.

0: Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let, vy rozhodně nikam nechoďte. A užívejte si i další hezké české na vaše přání. Teď Olympik jako zavlada. Milý dědečku, dnes slavíš krásných 70 let a my ti chceme popřát, ať zdraví a štěstí jsou stále při tobě, ať máš pořád důvod k smíchu, tak připijeme na tebe a na dalších spoustu krásných let. Máme tě moc rádi, tvoje vnučky a celá rodina.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: Olympik a jako za mladá ve 7:45 na Blaníku a teď na vaše přání Věra Špinarová. Bude to pro moji nejmilovanější maminku Dagmar Merhautovou, která dnes slaví své krásné 73. narozeniny. Přeji ti, maminko, ať je každý další rok tvého života naplněný zdravím, klidem, láskou a spoustou krásných chvil. Děkuji ti za všechno, co jsi pro mě celý život dělala. Mám tě moc ráda a přeji ti jen to nejkrásnější. S láskou, Katka.
1: Rádio Blaník.

Petra Špinarová a jednoho dne se vrátíš. Rádio Blaník je s vámi a písničky na psání pokračují. Děkuji za zahrání písničky z 12.9., kdy jsem žádal Aničku o ruku. Kluci, dobře to dopadlo. Řekla ano, tak zahrajte Eldorado pro všechny z Rádia Blaník a vaše příznivce. Přeji Blaníku hodně posluchačů a dlouholetou existenci. Váš posluchač Tonda Langer. Tak to Níku, jsme moc rádi, že se to vydařilo, že řekla to ano. A tady je písnička, kterou chcete slyšet. Valda Genk a Eldorado.

Haldegenka, hej, Eldorado. Posloucháte Rádio Blaník, teď Dalibor Janda na vaše přání a bude to pro Marušku Vlkovou z Vlkanče a její neteř Marušku Hanzlíkovou z Letohradu pro radost a krásné dny. Posílá Vlaďka z Nušic. Padá hvězda.

0: Dalibor Janda a Padá hvězda. A my nakoukneme do té další hodiny, kdy budeme stále hrát na psání. O jaké jste si napsali? Třeba o Terezu Karndlovou, Kytky z Buši. Tak jako svůj svět, mají motýly, možná i náš snah, jen na chvíli. Taky zaspívá Michal David. Padá a sněží. A nebo Jirka Kověrský, Jsi nejlepší žena na světě.
1: Nejlepší žena na světě, láska tvá ve mně pokvete, ty jsi prostě...
0: Ano, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 20 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Venku nám skoro na většině území České republiky prší, pršet bude i během dnešní noci. Čekejme proměnlivou velkou oblačnost s minimálními teplotami od 11 do 7. Při bezvětří naměříme pouhých 5 stupňů. Zítra postupně proměnlivá oblačnost, sem tam přehánky, zejména na severovýchodě našeho území, jinde jen ojediněle. A během odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost začne ubývat. A co se zítřejších teplot týče, naměříme 12 až 17, na jihovýchodě o stupeněk víc, 18 a v 1000 metrech okolo 8 stupňů. Radio
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc. Plasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi. Dobrý večer vám přeju za minutu 20 hodin a jdeme dál na vaše přání. Teď Natural, já na to mám, a pak třeba Tereza Kendlová, Kytky z Buše.

0: Na to, ale já na to mám. Tak já myslím, že i vy na to máte. Pokud byste chtěli někoho potěšit krásnou písničkou, napište si jednoduše v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. A pojďme dál. Milá maminko, děkujeme ti za všechno, co pro nás celý život děláš, za tvoji lásku, trpělivost i za všechny chvíle, kdy jsi tu pro nás, i když to třeba sami neřekneme. Ať máš kolem sebe pořád lidi, se kterými je ti dobře a co nejvíc důvodů k úsměvu, chceme, abys věděla, že stejně jako jsi tu vždy byla pro nás, budeme tu vždycky pro tebe. Všechno nejlepší k narození nám ti přejeme z celého srdce, celá tvoje rodina. A tady je Tereza Karnlová, Kytky z Buše.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaník.

0: Za 4 dny už si řekneme, jo, do Vánoc zbývají 3 měsíce. Už to uteče. Michal David, padá a sněží na vaše přání. Teď Lucie a písnička Marie. Dobrý den, a tuto písničku bych chtěla poslat naší dceři, která slaví dnes narozeniny. Lucinko, máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Ti ze srdíčka moc přeje mamka, tačka a všichni kamarádi. Moc děkujeme. Není za co? Tak tady posíláme tedy Marie.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

skupina Lucie, písnička Marie. A my pokračujeme na vaše přání, teď Bee Gees. Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky pro Zdeňku Adámkovou, ať všechny starosti, co má, hodí za hlavu, a chci, aby věděla, že mi na ní moc záleží. Taky bych ji chtěla vzkázat, že ji moc potřebuji, pro mě, že ten nejlepší človíček na světě, a nikdy za nic bych ji nevyměnil, že musí být silná, je to těžké, ale musí. Posílají to dcera Žaneta Adámková v Jablonci nad Nisou a my samozřejmě písničku s radostí věnujeme taktéž. Bee Gees právě teď. Radio.

teda ten Blaník hraje, co říkáte? Je jedna hezčí než druhá. Za námi Bee Gees, doznívají teď krátce po 8:45 a před námi zase hezky česky Jiří Koběrský zaspívá. Bylo by to pro Kamču Zajptovou z Markovic, která 17. září oslaví své 45. narozeniny. Milá ženuško, k narozeninám ti přeji, ať každý tvůj den začíná radostí, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněn láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a já mám štěstí, že tě mám. Zbožňuji tě, tvůj manžel Aleš. Taky celá Jana s rodinou, syn Aleš s rodinou, syn Lukáš s přítelkyní, s Bárou, syn Tomáš, taky vnoučata Vládík, Sofinka a zbytek velké rodiny. Děkuju moc. Není za co? Tak my se taky samozřejmě připojujeme k přání všeho nejlepšího a posíláme k těm půlkulačinám tuhle pěknou písničku pro vás.

Jirka Koběrský zpíval Nejlepší žena na světě. A pokračujeme, tahle písnička poletí do nebíčka. Dnes uplynul rok. Rok, co si nás opustil, drahý tatínku, dědečku a kamaráde Honzíku Zjevan. Stále na tebe myslím a chybíš nám. Byl by si na mě pyšný, jak se starám o tvé květiny. Tvá dcera Jana, taky manžel Gáby a vnouček Gábík. Tak my vzpomínáme společně s námi, s vámi a pro našeho věrného posluchače Honzíka Dojevan letí písnička Stokrát chválím čas. Radio Blaník.

0: Stokrát chválím čas a Karel Gott. Za 5 minut půl 9, za chvíli třeba Hana Zagorová, Můj den zítřejší. A ještě před ní Kabáti či Jarek Šimek a narozeninová. Pěkný večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Milé dámy, podařilo se vám odřít, poškrábat nebo snad lehce ťuknout vašeho plechového miláčka. Nevíte si rady s opravou? Přijďte s vozem k nám do Janků Autolaky v Přívoze a my se o to postaráme. Janků Autolaky. Barva pro každé auto.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky, Svencar.
10: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
11: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Na rádiu Blaník.
4: A pokračujeme na vaše přání. Taky Jarek Šimek, narozeninová. Prosím o zahrání písničky pro mou kolegyni Pavlu s tímto textem. Milá Pavlínko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se ti splní všechna přání a ať si stále usměvavá, plná pohody a radosti. To ti za srdce přejí tvoji milující kolegyně a kamarádky Monča, Miruška, Eliška, Marcelka, Šárka, Markétka a Renča. Užij si svůj krásný den. Ještě jeden vzkaz tu máme, abychom zahráli dnes 20. září k 20. Nele, které přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a to přeje Zdenda, Láďa, Alena a taky Zdeněk.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro

nejlepší. Tak jsme ho popřáli k narozeninám, Jarek Šimek za námi, před námi pohoda a kabáti. Slávku, vím, že máš rád kabáta, proto ti posílám tuhle kapelu a miluji tě, ty moje životní štěstí, tvá opička.

0: Za námi kabáti pohoda a před námi Hana Zagorová s písní Můj den zítřejší. Máme tady pozdrav, konkrétně požadavek, abychom pozdravili svoji maminku Janu do Jablonce nad Nisou, která právě před chvilkou nastoupila na noční směnu. Maminko, ať ti to rychle utíká a budu se těšit na pondělní odpolední setkání. Zdraví a Haničku písničku posílá Evelyn.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.

Hana Zagorová. A Můj den zítřejší. Ano, krásná písnička nás potěšila na Blaníku. A před námi další na vaše přání, tentokrát Kysáci. Posíláme pozdrav na Meziboří, hlavně naší milé mamince a skvělé babičce Lidušce, která nedávno slavila svátek. Maminko, protože máš ráda Kysáky, tak ti jednu písničku posíláme. Všechno nejlepší, Andrea, Verča, všechna tvoje vnoučata posílá.

0: A jdeme dál, Rádio Blaník, před námi Marek Ztracený, dvě lahve vína, neboli laj, laj, laj, laj, laj. Milá Lucko, k tvým 31. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a lásky. Máme tě moc rádi, přeje máma, táta a brácha Pepa.
1: Rádio Blaník. Rádio

Chipa Chipa. Marek ztracený dvě lahve vína, tak jsme si zatančili. No a teď je Pet Shop Boys, Go West. Milý Máro, děkuji ti za návštěvu skvělou, odešel si poslušně před celou, vyzkoušel s mou toaletu a tím odzvonil létu. Čertvem hrnek, hlavně ať drží guma trenek. Tvůj Ondrouš.

0: Arctic Pet Shop Boys a Go West. A jedeme dál na vaše přání právě teď. Scooter, písnička Break It Up. Tak jdeme na
1: Rádio
2: Blaník.
0: Luboškovi posíláme nahoru jeho oblíbenou k jeho nedožitým 44. narozeninám. Stále na něj vzpomínáme. Rodiče a sestra.

tedy Scooter, písnička Break It Up a pokračujeme. S Michalem Davidem si dáme non-stop a zamíříme do finále dnešních písniček na vaše písemná přání. Bude to píseň pro švagra Jirku Machálka, nebo Máchala, k jeho 55. narozeninám. Všichni od Kofrňů ti přejeme vše jen to nejlepší, pevné zdraví, lásku a pohodu, ať žiješ pořád non-stop. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mou kolegyni Elišku s textem. Milá Eliško, všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať se ti vyplní vše, co si přeješ a užívej života plnými roušky. To ti ze srdce přejí tvoje úžasné kolegyně a kamarádky Monča, Pavla, Miruška, Markétka, Marcelka, Šárka a Renča. Užij si svůj krásný den.

0: Michal David zakončil nedělní písničky na vaše písemná přání. Už bude 21 hodin, koukneme na počasí a pak opět budeme hrát tak, jak to máte rádi. Jiří Korn zaspívá Dík. Tak pošlu Pavel Bobka, pojď dál a zpívej. A dáme Botox, pyžamo. Hrajeme hezky česky, teď je přesně 21 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Skoro na celém území České republiky nám v tuto chvíli prší, nebo máme přehánky. Pršet bude i během dnešní noci, i zítra. Až teprve během odpoledne čekáme protrhávání velké proměnlivé oblačnosti, která nás potrápí a srážky začnou ustávat k večeru. Co se teplo týče, zítra přes den naměříme od 12 do 17 stupňů, v noci a po ránu pak klesnou na 11 až 7, v bezvětří naměříme jen pouhých 5.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Dobrý večer, je s vámi Rádio Blaník, ano, já jsem s vámi stále u mikrofonu, přeji vám krásný poslech dalšího vysílání. Za chvíli hezký tip na výlet v rámci Blanického krajánka. Jsem navštívil taky v týdnu zámek Rychnov nad Kněžnou ve východních Čechách a jaké rarity tady mají, tak to si připomeneme už za chvíli. Teď Lucie a Medvídek. Rádio Blaník.

0: Baník hraje do pohody nedělního večera. Enrique Iglesias přidal další krásnou písničku, doufám, že potěšila. A co vás možná potěší, že vás několikrát týdně zveme na výlety. A těch typů na hezké výlety pro vás máme stovky. V roli blanických krajánků já a kolega Martin Císař jezdíme po celé republice a opravdu jsou to nádherná místa. Třeba takový zámek v Rychnově nad Kněžnou na východě Čech, který jsem navštívil před týdnem, tak ten vás nadchne. A mají tady spoustu rarit. Jaké konkrétně, to mi prozradila kastelánka Zdeňka Dokoupilová.
1: Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana. Jsou jenom u nás dva. Tento je z roku 1667. Unikátní Španělovy varhany v kostele Nejsvětější Trojice. Máme tady výtah, takže se k nám dostanou i návštěvníci na vozíčku nebo hůře se pohybující a můžou u nás strávit krásných 5-6 hodin, protože si prohlédnou třetí nadzemní podlaží, zámecký interiéry, dostanou se i do kostela. Máme tady obrazárnu, obrazy jsou součástí interiéru, takže uvidí koberce, nábytek, zbroje, prostě normální barokní zámek.
0: Fotky, videa, celé reportáže ze všech výjezdů najdete na stránkách radioblaník.cz v sekci Krajánek.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Opět pozítří vyjedu do terénu, tak poslouchejte, ať víte, kam to bude a kam vás pozveme. Po 14. po 17. se pravidelně hlásím. Za chvíli Anna K. a Láska a taky Pavel Bobek. Pojď dál a zpívej. Ano, budeme si zpívat hezky česky. Za minutu bude 9:45.

0: Pojď dál a zpívej na Rádiu Blaník. Ano, budeme dál hrát a zpívat. A taky pro vás máme i dneska večer písničky z lásky. Mezi 22. a půlnocí samá romantika. Třeba Michael Jackson, Heal the World. Ale taky kapela Team Severanka. Hana Zagorová to zpívá. A taky Lucie Bílá, Petr Novák, Petr Kolář, Dalibor Janda a spousta dalších. Tak si to nenechte ujít. No a za chvíli třeba DJ Bobo nebo Botox, Pyžamo. Za 5 minut bude 9:30.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
5: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
6: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
5: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: Ještě tady, broučku, vidíš?
9: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
10: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
11: Ostrava, Vítkovice a Opava.
12: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
13: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Ne, můj oblíbený hrnek.
1: Tak tohle není dobrý začátek dne.
2: No to snad ne.
3: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
4: Alegria dny jsou tady.
3: Se slevou 7% na zážitky.
4: Zážitkové restaurace.
3: Pobytové zážitky.
4: Adrenalin.
3: Automoto a mnohem víc.
4: U nás si vybere opravdu každý.
3: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
4: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ

0: Tolik tedy pro vás botox a pyžamo. Za 5 minut bude 3:15. Ceny pohonných hmot za poslední týdny raketově stouply. Ovšem vláda chce proti vysokým cenám zakročit. Podrobnosti prozradil v debatě na CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
1: Máme připravené opatření, zítra je sdělíme. Všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit. Čili zítra je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
0: Tak uvidíme, co se zítra dozvíme. Každopádně opatření začaly přijímat i některé okolní země. Když jsme u toho, tak ta plná nádrž vás vlastně nemusí stát ani korunu. Podrobnosti se dozvíte právě teď.
2: Nejen dobří holuby, ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No za chvíli třeba František Nedvěd a taky zaspívá Ladislav Štajdl Mží ti do vlasů. Pěkný večer.
3: Pohodové České rádio.

0: František Nedvěd a Kočovní herci. Je s vámi Rádio Blaník, za chvíli už slíbené a oblíbené písničky z lásky a i v nich vám zahrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dneska v noci a taky zítra čekujeme ještě proměnlivou velkou oblačnost s deštěm nebo střehaňkami, které budou postupně během dne slábnout, odpoledne dokonce ustávat a čekujeme také protrhávání oblačnosti. Teploty v noci 11 až 7, při bezvětří 5, zítra přes den 12 až 17, na jihovýchodě o stupínek víc a v 1000 metrech okolo 8 stupňů. Tolik informace o počasí, Vlasta Sok vám přeje krásný večer ve společnosti Blaníku a tohle je Iveta Bartošová. Dej mi ruku.
1: Písničky z lásky. Na rádiu Blaní.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Lanínkové české rádio.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem.

ostří, co tě hladí.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je jasno až polojasno, na jihovýchodě je mraků více a doznívá déšť. V kránu bude oblačnosti přibývat. Teploměr ukazuje 11 až 7 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká pohodové počasí, polojasná obloha, na severovýchodě sice občas zaprší, jinde ale sprchne jen ojediněle. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
5: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je jasno až polojasno, na jihovýchodě je mraků více a doznívá déšť. V Kránu bude oblačnosti přibývat. Teploměr ukazuje 11 až 7 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká pohodové počasí, polojasná obloha, na severovýchodě sice občas zaprší, jinde ale sprchne jen ojediněle. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání v Laníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme pondělí 21. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Matouš. Toto jméno je velice oblíbené a je hebrejského původu. V tento den v roce 1934 se narodil kanadský hudebník Leonard Cohen, opustil nás před 10 lety. Dneska slaví narozeniny Daniela Kolářová, česká herečka. Dneska má 80. Blahopřejeme. A česká zpěvačka Pavlína Jíšová dnes slaví 64. Tak ještě jednou všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka všem oslavencům a posíláme další hezké české písničky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
4: Momentálně je jasno až polojasno. Na jihovýchodě je mraků více a doznívá déšť. V Kránu bude oblačnosti přibývat. Teploměr ukazuje 11 až 7 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká pohodové počasí. Polojasná obloha, na severovýchodě sice občas zaprší, jinde ale sprchne jen ojediněle. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. Tolik o počasí. Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
6: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
0: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
0: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
0: čte
2: i

0: očekávané události.
1: Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 21. září. Svátek má Matouš a před námi jsou očekávané události. V Praze na Mariánském náměstí vzpomenou na Václava Havla. Na programu akce při jeho nedožitých 90. narozenin budou debaty, vzpomínky i čtení z Havlových děl. Rybníkáři mohou začít žádat o dotace na vybudování nových rybníků a na odbahnění či rekonstrukci stávajících. Čas mají do konce října nebo do vyčerpání částky 250 milionů korun. V Plzni uvedou do provozu novou lezeckou věž, stane se tak ve Škoda Sport Parku. Vernisáž obrazů malíře Miroslava Konráda bude k vidění v Českých Budějovicích v Biologickém centru Akademie věd. Malíři se stavili jako uměleckou reakci na vědeckou práci svého bratrance, vědce Josefa Michla. Free klub v Pardubicích se zapojí do celostátní akce Týden nízkoprahových klubů, a to programem Společně odolnější. Ten se zaměří na odolnost mladých lidí vůči dezinformacím, polarizaci a nejistotě. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku otevře dveře Vápenka v Krušných horách. Stane se tak v rámci turistického festivalu Eurorando 2026. A v Liberci u radnice slavnostně odhalí sochu Támar. Na místě bude její autor Čestmír Suška. Umělecká díla se u radnice střídají zhruba po roce. To byly očekávané události Rádio Blaník.

trochu vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je jasno až polojasno, na jihovýchodě je mraků více a doznívá déšť. V kránu bude oblačnosti přibývat. Teploměr ukazuje 11 až 7 stupňů Celsia. V pondělí nás čeká pohodové počasí, polojasná obloha, na severovýchodě sice občas zaprší, jinde ale sprchne jen ojediněle. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.